Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Tak tohle byla další hezká česká písnička na Rádiu Blaník. Zdraví vás, Vlasta Suk, a pojďme se podívat do minulosti, zda ten 24. srpna 2026, jaké události se odehrály. Tak třeba víte, kdy podnikatel Tomáš Baťa založil ve Zlíně se svými staršími sourozenci obuvnickou dílnu? Psal se rok 1894, takže už je to před 132 lety. Teď se podíváme do roku 1995, kdy se začaly prodávat Windows 95, mimochodem už je to 31 roku, a třeba v roce 2018 skončily letní olympijské hry v Pekingu. Za Českou republiku na nich soutěžilo 134 sportovců, kteří vybojovali 3 zlaté a 3 stříbrné medaile.

0: Baník, počasí. Rádio
1: pondělí bude většinou jasné až polojasné. Během dne přibude na severu a severovýchodě víc oblačnosti, tak může být přechodně až oblačno. Mraku přibude později odpoledne a večer také na jihozápadě a jihu území. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji až 26.

0: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání Blaníku vám přeje Vlasta Suk. Máme nový den, nový pracovní týden, je pondělí 24. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Bartoloměj, tak blahopřejeme. 79. narozeniny slaví moderátor a herec Jan Rosák a 75. slovenský zpěvák a člen kapely Elán Ján Baláš. A před dvěma lety nás v tento den opustil český herec Karel Hermánek. Takže oslavence zdravíme, přejeme všechno nejlepší a ještě tu máme jednu podstatnou a důležitou věc. Přesně za 4 měsíce nás čeká, co? Nejkrásnější den v roce. Máme 24. srpna. Takže raz, dva, tři, čtyři. Bude 24. prosince. My se opět sejdeme všichni spolu a budeme si užívat nejkrásnějších svátků v roce.

tak, ale nebudeme předbíhat, ještě léto nekončí, naopak bude pokračovat a i ty teploty porostou. Jak už jsem říkal včera večer, tak ve druhé půlce týdne dokonce kolem 30 stupňů Celsia. Takže se ještě dočkáme nějakých těch radovánek u vody. Teď už další hezké české a Vlasta Sokvám se je krásný poslech.

0: Blaník, počasí.
1: Pondělí bude většinou jasné až polojasné, během dne přibude na severu a severovýchodě víc oblačnosti, tak může být přechodně až oblačno. Mraku přibude později odpoledne a večer také na jihozápadě a jihu území. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude teplej až 26.

0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

kolikrát budem ponocovat a nechám

0: Stále posloucháte noční vysílání Blaníku s Vlastou Sukem, teď u mikrofonu a brzy zase v terénu, jakožto blanický krajánek. S kolegou Martinem Císařem vyrážíme třikrát týdně a zveme na zajímavá místa. A mnohdy se jedná o taková, o kterých jste neměli ani tušení, že existují. A třeba v Kadani najdete muzeum čarodějnic. Co tady všechno je, to mi prozradila čarodějnická průvodkyně, teta Agáta.
1: První věc, kam vedeme, tak to je naše vlastně komůrka, kde my čarodějnice pracujeme a bydlíme, sušíme bylinky a seznámíme je vlastně s historií čarodějnic, ne těch pohádkových, ale čarodějnic jako skutečných žen. Dál v další místnosti potom dětem ukazujeme, jak se s bylinkami, které tady sušíme, pracujeme, sbíráme, co se s nimi dělá, jak si můžou sami uvařit i nějaký lektvar. A protože jsme v muzeu čarodějnic, tak si tady můžou i začarovat.
0: No, má to své kouzlo. Všechny reportáže, včetně fotek, videí a textové podoby najdete na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: No a taky nezapomeňte, že v sobotu opět někomu z vás přivezeme tu úžasnou šunku od Leka na kosti na grill. Poslední dvě šunky jsou ve hře, takže se přihlaste do klubu posluchačů Rádia Blaník na našem webu na adrese radioblaník.cz. Vlasta se k vám přeje hodně štěstí.
4: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník.

0: Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Hezké ráno, před námi je pondělí 24. srpna. Tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. Ve 2 odpoledne se na úřadu vlády sejde ústřední komise pro sucho. Obnovení Národní koalice pro sucho vyhlásil premiér Andrej Babiš a poprvé se sešla minulý týden. Ministryně financí Alena Schillerová bude jednat s ministrem práce Alešem Juchelkou s odboráři a zaměstnavateli. Řešit budou růst platů na příští rok. V 1 odpoledne bude soud na neveřejném zasedání rozhodovat o vazbě Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Ve vazbě už je víc než rok a poprvé bude jako první instance rozhodovat krajský soud. V domově Palata v Praze 5 představí v 11 dopoledne službu Centrum duševního zdraví pro seniory. Následovat bude prohlídka stavby nového pavilonu určeného klientům s demencí. V Českých Budějovicích bude pokračovat tradiční veletrh Země živitelka. Na tamní výstaviště dorazí i prezident Petr Pavel. V 8:30 otevřou v Plzni slavnostně jižní část 35. Prostor prošel kompletní revitalizací. Liberecká zoologická zahrada se pak v poledne vyjádří k úhynu Lachtana Huga. Bezprostředně provedená pitva odhalila v jeho trávicím traktu hlavu panenky. Tu někdo z návštěvníků vhodil anebo upustil do bazénu. V Ostravě dnes slavnostně otevřou sportovní areál Střelnice Ostrava. Akce se od 10 dopoledne zúčastní i primátor Jan Dohnal a také někteří sportovci. V Brně pak pokračuje mistrovství Evropy volejbalistek. Ve skupině B se od 4 střetne Ukrajina s Rakouskem a v 7 večer vyzve Srbsko-Bulharsko. Tolik očekávané události. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Slep probio prebio pro správné trávení během celého léta.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
2: Ostrava, Vítkovice a Opava.
3: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
4: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
5: Inspirující prostředí.
6: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
5: A šéf, se kterým je radost pracovat.
6: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
5: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
6: Jednoduše, rychle a přehledně.
5: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
6: Bezva práce.
7: Dobré ráno, hezký den, je 24. srpna, je pondělí a před námi poslední prázdninový týden. Jaký bude? No, měl by být poměrně teplý, ale na tohle se podíváme s meteorologem zhruba za 10 minut. Do té doby pohodové písničky, třeba ta od Heleny Vondráčkové. Michala Tučného.
8: Koukám, jak celá země vstává.
7: A nebo Karla Zicha.
9: Léto, jak má být.
7: Jsme Blaník Rádio, které hraje hezky česky pro vás.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
7: Většinou polojasná bude ta dnešní obloha a teploty zhruba do 25 stupňů. Užijte si další letní den s námi.
10: Martin Císař
6: na Rádio Blaník.
7: O víkendu se zase rozvážely šunky. Kdo je získal, kam jsem vyrazil jako krajánek, tak to se dozvíte za chvíli. Teď přeji krásné ráno a posílám další české písničky pro vás.
11: Rádio Blaník. Mám prostě

0: Báječné ráno, krásný celý den, posloucháte Rádio Blaník a hrajeme si hezky česky celou hodinku. Teď se ale podíváme někam úplně jinam.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Jukneme na oblohu, a to s meteorologem Josefem Hanzlíkem. Já přeji hezké ráno, Josefe, jaký tento týden bude?
2: Dobré ráno, Josef Hanzlík. Vypadá to poměrně slušně. Teploty zvolna porostou, obloha bude vesměs jasná až polejasná. Ještě z počátku týdne teploty tedy v minimech, velmi chladná rána, nejčastěji od 9 do 5 stupňů Celsia, přes den 20 až 24 stupně. V průběhu týdne se postupně začne vzduch prohřívat až do čtvrtka, tam by teploty mohly dosáhnout na některých místech až tropických 30 stupňů, nejčastěji teda ve čtvrtek už potom 28 až 33. V pátek má potom dorazit na naše území studená fronta a s ním potom spojené ochlazení, přeháníky a bouřky. O tom zase ta fronta bude nad našem územím vlnit a vydrží tedy teplé počasí do pátka nebo do soboty, to prozatím není jisté. V každém případě to vypadá, že o víkendu se pravděpodobně i ochladí, nicméně teploty zůstanou stále poměrně příjemné, nejčastěji právě kolem anebo nad 20 stupňů Celsia.
0: Vypadá to tedy, že ten poslední prázdninový týden ještě na koupání bude. Děkuji, Josefe, mějte se krásně a hezké ráno.
2: Ještě bude letní, příjemný den.
1: Rádio Blaník.
3: Hezky česky celé léto.

0: Léto, jak má být, a tohle byl Karel Zich. Dál si budeme hrát Jaroslava Uhlíře, 21 českých zpěváků a Blanické přání, a zaspívá i Petr Novák. My se také podíváme po stopách našeho krajánka, kde byl v sobotu a kde naděloval šunky od Leka. Tak poslouchejte ranní vysílání, teď aktuální zprávy, a také se za chvíli podíváme i na počasí. Tak ať se skvěle stává a dobře poslouchá Rádio Blaník.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jedu vlakem
2: Českých drah. Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
6: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
7: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
8: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
11: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
12: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
13: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
14: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
13: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
14: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
13: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
14: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
13: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
14: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
15: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
2: Blaník. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Předposlední prázdninový víkend byl na českých silnicích tragický. Podle předběžných údajů zemřelo 7 lidí. Podobně tragický byl i víkend před 2 týdny, kdy si bouračky vyžádaly 8 životů. Soud v Olomouci se bude zabývat loňskou brutální vraždou v Zábřehu na Šumpersku. Před krajským soudem stane mladistvý chlapec, který je z činu obžalovaný. V době vraždy mu bylo 15 let a podle kriminalistů si chtěl vybít vztek a agresi. Ministerstvo pro místní rozvoj vyfasovalo od antimonopolního úřadu pokutu, a to za chyby v tendru na vytvoření informačního systému e-turista. Rezort musí zaplatit 122 tisíc korun. České basketbalistky v přípravě na světový šampionát poprvé prohrály. Svěřenkyně trenérky Romány Ptáčkové v Istanbulu nestačily na domácí Turecko. Podlehly 52-62. To byly dnešní první zprávy. Ještě přidám informace o počasí. Na startu nového týdne nás čeká jasná až polojasná obloha. Oblačno může být přechodně během dne na severu a severovýchodě republiky. Teď po ránu si dejte pozor taky na mlhy. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů. Tepleji opět bude na jihu Moravy, kde naměříme až 27. A v 1000 metrech na horách teploměry ukáží okolo 16. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.

po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: pohodu a dobrou náladu do nového týdne. Za chvíli Jelen někde kolem, také Michal Tučný anebo Pavel Vítek a jeho modlitba. Já popřeji krásné ráno a pojďme se vypravit za naším kránkem. Byla sobota odpoledne, krátce po 14. hodině a já jsem navštívil hlavní město, tedy Prahu.
1: Dobrý den.
0: Co tomu říkáte, že jsme přivezli tu krásnou vonavou šunku od Leka?
1: Nádhera.
0: A kdo ji s váma teďko má, kdo ji drží v ruce, komu jsme to předali? Ahoj, jak se jmenuješ?
2: Adam.
0: Adam, a tohle je kdo?
2: Leka.
0: A to je tvoje sestřička? Jo, tak to jsou vaše krásné děti. S nima si tu dobrou šunku dáte?
1: Jo, ještě s přítelem, s jejím tatínkem, takže dobrý.
0: Řekněte mi jednu věc, 7,5 kila, to je pravděpodobně pro 5 lidí ještě pořád hodně, tak to ještě můžete pozvat třeba tady kamarády známí z baráku.
1: Tak můžeme, ale tady je tak moc neznáme.
0: Dobře, kdy jste se přihlásila?
1: Měsíc.
0: Měsíc, takže před měsícem jste se stala členkou klubu posluchačů Rádia Blaník a po měsíci jsme ji přivezli. To je paráda, ne?
1: To je paráda.
0: Řekněte mi jednu věc, jak dlouho posloucháte Rádio Blaník?
1: Už dlouho.
0: Takže věrná posluchačka.
1: Jo.
0: Věrnost se vyplácí. Tak Deniso, ať vám šunka chutná, mějte se krásně a zase třeba někdy naslyšenou.
1: Děkujeme.
0: A vy máte šanci ještě tuhle sobotu, tak zkuste 3x2tv.radioblaník.cz a přihlašte se do našeho klubu. Mimo to, že získáte, nebo můžete spíš získat šunku, ať jsem přesný, získáte spousta informací z našeho vysílání. A to s předstihem a úplně jako VIP hosté. Tak do toho pojďte s námi a přeji krásné ráno. Za chvíli kolega Petr Slíva a dobré ráno Rádia Blaník. Užijte si to. Rádio
3: Blaník. Připomeňte si rok vašeho života.
4: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
3: na Blaníku.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Tak to byla modlitba Pavla Vítka na Blaníku a kdo se modlil, aby už tady bylo pondělí, tak se právě dočkal. Víkend za námi a před námi dobré ráno na Blaníku, to pondělní s datem 24. srpna. A co nás čeká v té první hodině? Třeba Marie Rotrová. Uslyšíte Xindla X. A také tuhle písničku finalistů Superstar z roku 2009. Hezky česky to na Blaníku bude i po šesté, teď je 5.55. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
3: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
4: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Dobré ráno a úspěšný start do nového týdne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám aktuálně teploty pohybují nejčastěji kolem 8, 9, 10 stupňů. Dnes bude většinou jasno, polojasno, přechodně oblačno a v odpoledních maximech naměříme 20 až 24. Pršet by nemělo vůbec. Tolik počasí a teď už jsou tu další zprávy s Eliškou.
7: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Veterináři stále častěji řeší zdrogované mazlíčky. Soud rozhodne o vazbě v bitcoinové kauze. Volejbalistky v Brně prohrály se Srbskem.
10: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Veterináři stále častěji řeší případy domácích mazlíčků, kteří se otrávili drogami. A o výjimku nejde ani v Česku. Nejčastěji zvěrolékaři řeší otravy marihuanou, amfetaminem, kokainem anebo alkoholem.

0: alkoholem. Krajský soud v Brně dneska na neveřejném zasedání rozhodne o vazbě pro Tomáše Jiříkovského. Ten je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou víc než rok. Protože státní zástupkyně ve věci nedávno podala obžalobu, soud musí o vazbě rozhodnout znovu. V kauze je kromě Jiříkovského obžalován i exministr spravedlnosti Blažek, jeho tehdejší náměstek Daňhel a advokát Tic. Čeští hasiči opět pomáhají v zahraničí. O víkendu odletěly dva české vrtulníky do Srbska. Jde o stroje soukromého provozovatele, které jsou vybavené velkokapacitními bambivaky. V zemi pomáhají hasit požár v chráněné přírodní rezervaci, a to nedaleko Bělehradu. České volejbalistky na evropském šampionátu poprvé prohrály. V Brně nestačily na favorizované Srbky, kterým podlehly po 4 setech 1-3. Univerzálku Moniku Brancuskou mrzelo, že tým z absolutní světové špičky Češky nepotrápily víc.
1: Určitě to vzpruha je, samozřejmě jsme věděli, že Srbky jsou strašně silný tým a chtěli jsme s nima poměřit síly a ukázat to nejlepší, co umíme. Myslím si, že první na začátku se nám to hodně povedlo, třetí set byl taky v naší režii, bohužel to nedokážeme vydržet zatím dostatečně dlouho na to, aby se s nima mohli držet krok třeba do pátého setu.
0: Další zápas čeká Češky zítra, v 7 večer nastoupí proti Ukrajině. Tolik zprávy a teď je připravený Petr.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svívou.
3: No tak dobré ráno ode mě i od Adélky, jak se tak dívám do kalendáře, tak jsme na startu vlastně posledního prázdninového týdne, tak si jej pojďme společně užít a pojďme začít už od pondělka. Co nás čeká? No i dneska budeme hledat písničku Slunce dál svítí, která někomu může vynést několik tisíc korun, kolik přesně to teď vychází, to se dozvíte už za malou chvíli. Mrkneme se během dnešního rána taky na další palivovou kartu od Orlenu, kterou někdo z vás vyhraje, a bude toho mnohem, mnohem víc. Bude 6, dobré pondělní ráno.

0: Tak to byla dovolená a Xindl X v Dobrém ránu na Blaníku a Xindl X si zaspíval v naší písničce Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: No a v pátek to Sváťovi vyneslo 5 000 korun. A co udělal Sváťa? No Sváťa se dovolal, když se ta naše hymna ozvala, a dovolal se jako první na 800 109 109, to je naše studiové číslo, a potom dostal úkol. Zeptali se ho, kdo zrovna zpívá v ukázce, a zeptala se ho i Valecká a Vlasta Suk. A takhle to dopadlo.
2: Ano, rozumím. A rozjasňuje den
3: od rána až dokud neusnám. Tak. Tak víte?
4: A tak přemýšlím, a že by to bylo tak Xindl X.
3: Xindl X, jo?
5: Co vás k tomu, co vás k tomu vede?
4: Tak si to myslím.
3: No jasně, si to myslí, a to je přece, to stačí, že jo? No.
4: Ano.
3: Sváťo!
5: Je to tam!
3: 5 000 je doma!
4: Výborně.
0: Tak, 5 000 za Xindla X, taky tam mohl být třeba Tomáš Klus, nebo Petr Kolář, nebo Tereza Mašková, nebo někdo z dalších zpěváků a zpěvaček, kteří naspívali naši hymnu Slunce dál svítí. A až se znovu ozve ve vysílání, tak je to zase ta startovní pistole pro vás, abyste zavolali na 800 109 109, když to zvládnete jako první, jste ve hře, a když poznáte, kdo vám zpívá v ukázce, 5 000 je vašich, protože do jackpotu se tentokrát nic nepřelevá, takže se hraje o 5 000 a držím palce.
1: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: I want it all a Queen na Blaníku. Poslední prázdninový týden je tady. Jaký asi bude?
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
2: Krásné pondělní ráno, jaké nás čeká počasí nejen dnes, tak to nám prozradí Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, většinou je jasno až polojasno, více oblačnosti je v severovýchodní polovině našeho území, ranní teploty 7 až 11 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 14 stupňů, no a v mrazových lokalitách na Šumavě, Krušných horách a také v Jizerkách mrzne. Kvilda Perla dokonce hlásí minus 4 stupně Celsia.
2: Jak bude vypadat ten zbytek dne?
3: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, no a později odpoledne a večer zase od jeho západu bude přibývat částečně oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia, no a na jižní Moravě naměříme až 27 stupňů.
2: Ještě mi pojďte prozradit, jak bude vypadat ten následující týden.
3: V těch dalších dnech až do čtvrtka očekáváme přechodně více oblačnosti, ale jinak bude slunečno a může se ojediněle objevit nějaká přehánka nebo déšť. Teploty budou pozvolna stoupat. Zítra a ve středu očekáváme teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29 stupňů. Potom ve čtvrtek už očekáváme ryze letní teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravě dokonce až 32. Ano, a potom v pátek očekáváme přechod studené fronty, kdy bude od západu postupně oblačno až zataženo a pravděpodobně odpoledne a večer se objeví přehánky, místy i bouřky. Teploty ještě na východě našeho území budou kolem 32 stupňů Celsia, ale na západě už budou nižší, tam se spíš kolem 24, jinak v Čechách 26 až 30 stupňů.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Přeji krásný den, naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli trošku jako na houpačce, ale to je hold prostě konec prázdnin. Teď už příběh nekončí a Superstar, finalisté Superstar z roku 2009 na Blaníku, minutu a půl před čtvrt na sedm.

0: Belinda Carlisle na Blaníku. Víkend za námi byl docela náročný. Já jsem měl Berounku, trošku jsme zmokli, jinak v pohodě, dneska jsem trošku nachlazený, ale mám pocit, že jsme si to docela užili. Ovšem, nás se zajímá úplně něco jiného. Adélka se loučila se Svobodou, tak co, ano, jak se rozloučila?
1: Ano. No, já jsem se rozloučila, já bych řekla krásně. Můj jeden kamarád to shrnul slovy, že ty holčičí rozloučky jsou, aby si to ty holky užili, a ty holčičí jsou, aby ten chlap.
0: Si to taky užili.
1: Ne, právě, že aby ten chlap tak trpěl, aby už se po druhý nechtěl ženit. Tak já bych řekla, že já jsem si to opravdu užila. Že holky mi to udělali krásné, ale teda taky jsme pořádně zmokli, my jsme byli v Praze, takže my jsme se pak přesouvali z taneční lekce, aha, která byla skvělá, tak jsme se přesouvali na ubytování, kde mi holky zařídili takovou pyžamovou party, no a cestou jsme právě úplně strašně zmokli, takže mám video, kde jsem úplně totálně durch a moje šerpa s nápisem nevěsta, tak ta vzala za své skoro, no.
0: No ale kdybys to měla celé zhodnotit, tak známka od jedničky do pěti, no, do pětky.
1: Tak to, a jednička je nejlepší, jo?
0: Jednička je nejlepší,
1: jo, no tak to je samozřejmě jednička s hvězdičkou.
0: Jednička s hvězdičkou, no výborně, takže nějaké nachlazení se do toho ani nepočítá. My jsme trošku zmokli, zaparkovali jsme loď pod strom, tam jsme to přečkali. V noci byla ve stanu taky trošku zima, někde 7 nebo kolik bylo stupňů. Nic moc na ten spacák, který je do 10 stupňů, ale mám pocit, že se dneska z toho vysmrkáme, vykašláme a zítra bude zase v pohodě, co?
1: No, doufejme.
0: Za chvíli už krátké zprávy, teď je 6:22.
2: Na okno nebo na auto?
3: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
3: Sbírejte je s námi celé léto
2: na všech našich akcích a výjezdech.
3: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
5: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
6: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
11: Stavebniny Janík.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
14: Halo, halo. Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
15: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
16: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
17: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
18: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
19: Na co?
18: Na naši fotovoltaiku.
19: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
18: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
19: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
18: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
19: A kdo se o to postará?
18: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
19: Tak to máme jasno.
20: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Dobré ráno přeje Eliška Votrubová. Ministryně financí Alena Schillerová dneska bude jednat se šéfem rezortu práce Alešem Juchelkou s odboráři a zaměstnavateli. Řešit budou růst platů na příští rok. Jednání začne po skončení jednání vlády a mimořádné tripartity. Liberecká zoo se vyjádří k úhynu Lachtana Huga. Bezprostředně provedená pitva totiž odhalila v jeho trávicím traktu hlavu panenky. Tu někdo z návštěvníků vhodil anebo upustil do bazénu. V Českých Budějovicích pokračuje 52. ročník tradičního veletrhu Země živitelka. Na tamní výstaviště dneska dorazí i prezident Petr Pavel. Živitelka končí zítra. Jev El Niño se podle Mezinárodního výzkumného institutu pro klima a společnost rozvíjí neobvykle rychle. Teploty v Pacifiku už teď výrazně překračují normál. V příštích měsících může El Niño ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. Tolik krátké zprávy, slovo má Petr.
1: To zní zvláštně, živitelka končí zítra. Prosím vás, milé živitelky, samoživitelky, nekončete. Končí nám prázdniny, ale vám teda hodně síly přejeme.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Slíbou.
1: Posíláme energii a pohodu a taky smouky a za chvíli se podíváme na slavné tváře z kalendáře. Za půl minuty bude půl sedmé.

0: to Alice. Living next door to Alice. Smokey na Blaníku. No a teď už ty slibované slavné tváře z kalendáře a Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám pohodové pondělí. I tentokrát vám samozřejmě nabízíme přehled zajímavých hudebních výročí tohoto týdne. Své 75. narozeniny slaví dnes člen skupiny Elán Jan Baláš. A k narozeninám přejeme dnes všechno nejlepší zpěvačce Blance Šrumové. Popozítří si připomeneme 61 let od chvíle, kdy se poprvé a zároveň naposledy setkali skutečné legendy, členové skupiny Beatles a král rock'n'rollu Elvis Presley. No, nevím, co bych za to dal, kdybych mohl být klidně jako malinká muška u takového setkání. V sobotu můžete spolu s námi zavzpomínat pro změnu na krále popu. Zpěvák Michael Jackson by se dožil 68 let. Ve stejný den uplyne 23 let ode dne, kdy nás opustil zpěvák Stanislav Procházka mladší. Nyní se opět vrátíme k Beatles. V neděli to bude přesně 57 let, co v Anglii vyšel jejich největší hit, písnička Hey Jude. Složili Paul McCartney pro syna Johna Lennona Juliana. Chtěl ho tak podpořit v těžké situaci, ve které se ocitl po rozchodu svých rodičů. Písnička Hey Jude byla podle časopisu Rolling Stone vyhlášena 8. nejlepší písní všech dob. Však je to vše, přeji vám krásný týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Danieli, děkujeme, a protože Daniel zmiňoval taky dlouholetého člena skupiny Elán, Jana Baláže, kterému je 75, tak já mu taky přeju samozřejmě všechno nejlepší a ty Elány si právě teď dáme. To je prostě klasika. Ona se tak jmenuje i ta písnička. 5 minut po půl sedmé je teď.

0: Mike Oldfield a Maggie Riley a Tu France na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Co pak ve Francii, ale u nás ještě pokračují prázdniny. Podíváme se, jak to vypadá s tím létem, ale ještě předtím se podíváme, jak to vypadá s houbama, protože to by mě zajímalo, jestli opravdu začaly růst po těch deštích. A když se tak dívám na tu předpovědní mapu Českého hydrometeorologického ústavu, tak to vypadá, že Jeseníky, tam už byste mohli něco najít, Beskydy, tam byste mohli něco najít, Jizerky, takový kousíček tady je, kde byste mohli něco najít, a v jižních Čechách to začíná vypadat dobře. No uvidíme, jak to bude dál ve zbytku republiky, jak to bude s počasím.
2: Tohle to dnes bude takové umírněné, bude jasno až polojasno. V Čechách teď po ránu ojediněle narazíte na mlhy, ale ty se během nerozpustí. Jinak na severu a severovýchodě bude oblačno až zataženo, nicméně dnes ty deštníky můžete nechat doma, protože přehánky se neobjeví. Denní teploty 20 až 24 v maximech, na jižní Moravě 27 a na horách okolo 16.
0: Tak si to užijte nezávisle na počasí. Za chvíli, Damienca, mám tě rád. Za 2 minuty bude 6:45.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky
14: CZ.
16: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.

Damien, mám tě rád. Na Blaníku já se ještě zastavím u některých výročí, které se pojí k dnešnímu dni. Před 132 lety založil podnikatel Tomáš Baťa ve Zlíně se svými staršími sourozenci obuvnickou dílnu. A k tomu určitě je potřeba připomenout to, že letos slavíme 150 let od narození Tomáše Bati a Blaník je mediálním partnerem oslav, které ještě nekončí. Mrkněte se na stránky baťa150.cz a akcí je tam do konce roku ještě fura. Taky tady mám jedno sportovní výročí. Před 22 lety vybojoval desetibojař Roman Šebrle na olympijských hrách v Aténách zlatou medaili, navíc v olympijském rekordu. A před 20 lety přestalo platit to, co jsem se ještě já učil ve škole. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto už najednou nebylo. Mezinárodní astronomická unie na svém valném shromáždění v Praze vyřadila ze seznamu planet ve sluneční soustavě Pluto a zařadila ho mezi takzvané trpasličí planety. A v poslední době se navíc přemýšlí, jestli to nebylo náhodou náhledé, jestli ho tam ještě nevrátí, tak možná se vrátí i Pluto. Iveta Bartošová a tři oříšky na Blaníku teď v 6.51.

0: Tři oříšky a Iveta Bartošová na Blaníku a ty nejlepší zprávy uslyšíte už za chvilku. Ale ještě předtím vám prozradím, co vás čeká v té příští hodině na Blaníku. Budou tam mandraže. Také Michal David. A Helena Vondráčková. Hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé, teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
4: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
3: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
5: Člena skupiny Centropol.
3: Vás to nebude stát ani korun.
4: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
3: Tak se přihlaste i vy. Přímo na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník, počasí.
6: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes většinou jasno až polojasno, během dne lokálně oblačno, pršet by nemělo vůbec a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme kolem 18. Tolik počasí a teď se vydáme na cesty.
7: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
6: Na trase ze Šumperka na Bruntál u Rudoltic se srazily dva kamiony, počítejte tam s omezením a se zdržením. Snížit rychlost doporučujeme u Bílovce, jak zjistila Petra z dopravního centra ŘSD.
8: Na dálnici D1 na 339,5 kilometru nepřehlédněte pro defekt odstavené osobní vozidlo na krajnici z Olomouce na Ostravu.
6: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou to další zprávy s Eliškou.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii.

0: zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zemědělství letos ztratí miliardy korun. Na Moravě začala sklizeň chmele. V Nizozemsku začíná světový šampionát ve veslování. Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Sklizeň bude letos nejhorší za 15 let. Třeba produkce zeleniny se sníží asi o 30%. Na vině je počasí, hlavně sucho a horko, ale taky jarní mrazí.

0: jablky nebo bouřky. Zemědělcům proto klesnou tržby. Proč, vysvětluje mluvčí Zelenářské unie Zuzana Přibylová.
1: Sucho a horko samozřejmě našim pěstitelům zvyšují náklady a to především na zahlažování. A vzhledem k tomu, že český trh se zeleninou je součástí prostě jednotného evropského trhu, tak nedokážeme třeba promítnout toto navýšení těch nákladů do cen, ve které u nás se zelenina nekupuje.
0: Nepříznivá je i situace v živočišné výrobě kvůli nedostatku krmiva. Podle odhadů přijde české zemědělství na tržbách letos o zhruba 20 miliard korun. A u tématu zůstaneme. Na Hané odstartovala sklizeň chmelu. Traktory vyjeli třeba v Lazníkách na Přerovsku, kde zatím úroda vypadá slibně. Nicméně naopak nespokojení jsou s úrodou třeba ve Velké Bystřici nebo v Želatovicích. Šišek je málo a kvůli suchu a horku jsou i malé. Procházku po pražském Vyšehradě zkomplikují opravy. Národní památkový ústav se pustí do rekonstrukce 36. bastionu. Vstup na jednu z nejoblíbenějších vyhlídek, tedy Šemíkův skok, bude omezený. Lidé projdou jen vymezeným koridorem. Práce začnou v září. V úvodní den mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu se představí i dvě české posádky. Rozjížďky čekají hlavní naděje výpravy Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou. A do akce půjde taky dvojskyv Dalibor Neděla Jakub Podrazil. Tolik zprávy, teď vám dál hraje Petr.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
3: S Petrem Slivou.
4: Neodcházej ještě, Eliško. Kolik sníš knedlíků? Nebo úplně přesně, kolik sníš švestkových knedlíků?
5: Ty jsem dlouho neměla, ale když vezmu jiný ovocný knedlíky, tak si dávám tak 3.
4: 3. Tak my vám za chvíli prozradíme, kolik jich sní nový český rekordman. Jo?
5: To bude víc než 3 určitě.
4: O málo. O trochu málo. Dobré ráno, 7 hodin. Vy posloucháte Blaník, teď už Mandraže. Šrouby a Matice.

0: Zdálo se mi o ní, zpívá Michal David v Dobrém ránu na Blaníku. Mě by docela zajímalo, o čem se dneska v noci zdálo takovému Radimu Dvořáčkovi z Ostravy.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Víš, kdo je Radim Dvořáček z Ostravy, Adel?
2: Tak já už to tuším, protože vidím, jak tady máš pojmenovaný ten zvuk.
0: Radim Dvořáček z Ostravy totiž opět ve Vizovicích vyhrál soutěž v pojídání švestkových knedlíků. Zkus si tipnout, kolik švestkových knedlíků takový Radim Dvořáček z Ostravy sní.
2: Tak když je to rekordman, tak to bude třeba 75.
3: No tak to teda přidej, ale 75.
2: Jo,
3: no.
2: Tak třeba 120.
0: No tak přidej ještě víc.
2: 145.
0: Fajn, 193 švestkových knedlíků.
2: Ne, ne.
0: A on to vlastně, on s tím teď vyhrál, ale není to jeho rekord, jeho vůbec největší rekord je 228 švestkových knedlíků. A protože ten rekord vlastně letos nepadl, tak z toho byl trošku zklamaný.
4: Nejsem úplně spokojený s tím, já jsem doufal aspoň 200, ale nevím, nějak to nešlo dneska. Já jsem využil teda, že se mohlo zapíjet dneska, ale využil jsem to až moc, myslím, že jsem vypil jak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba. Ale nevím, co jsem udělal špatně, jestli příprava, nebo ty knedlíky byly výborné, ale 200 zase nepadla, už druhý rok za sebou, tak nevím, snad příště.
0: Já jsem to teď přepočítal, ten jeden knedlík má 30 gramů, snědl jich 193, takže krát 193 je 5790 gramů, čili necelých 6 kilo za jednu hodinu. Dokážeš si představit, že sníš necelých 6 kilo za jednu hodinu?
2: Vůbec a hlavně já přemýšlím, kam se to do Radima vešlo.
0: No tak to je asi ten trénink. Spíš, jak dlouho to půjde ven.
2: A jak ten trénink vypadá, mě by zajímalo.
0: Ten trénink, no to já nevím teda, to se ho budeme muset asi někdy zeptat. Kolik knedlíků sníš?
2: Švestkových já bych řekla třeba 3-4.
0: No, takže jako Eliška, já si myslím, že bych na tom byl asi podobně. Dobře, ke guláši si dám 5, ale to je trošku jiný knedlík a je k tomu ten guláš ještě navíc. A vůbec, když jsme u toho guláše a knedlíku, považuješ sladké jídlo za plnohodnotný oběd?
2: Já když jsem byla dítě, tak já jsem milovala šišky s mákem a vždycky mi je maminka dělala, když jsem se vracela ze školy v přírodě. Ale musím říct, že už jsem sladký oběd neměla tak třeba podle mě 15 let, takže za mě ne.
0: Jsem na tom podobně. Já vždycky mám chuť třeba, když jsem na horách na ten velký knedl, ale skončím stejně u gulaše. Jak to máte vy? Považujete sladké jídlo za plnohodnotný oběd? Pište nám na 603 118 118 a my se za chvíli podíváme na počasí. Teď Bon Jovi, It's My Life na Blaníku. 9 minut po 7.

0: It's My Life a Bon Jovi na Blaníku, písnička, ke které má teď Adelka takový, řekl bych, až téměř niterný vztah, viď?
1: Je to tak, důvodu? Je to tak. No, já jsem jí totiž zpívala na Luce se Svobodou, my jsme byli na karaoke a tady s naší kolegyní a mojí kamarádkou Sárou Dvořákovou, kterou můžete slyšet v Dobré zprávě, tak jsme si ji tam spolu hezky zaspívali a i proto slyšíte, že mám takový sexy chraplák.
0: Tak si odkašlej a jdeme na počasí. Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník. Je to tvé.
1: Děkuji. Pojďme se podívat na aktuální teploty, protože ta noc byla chladná. Začneme na západě. Karlovy Vary hlásí 6 stupňů, Plzeň 8 stupňů Celsia, stejně jako na jihu České Budějovice. Teplej máme na severu, Ústí nad Labem 10 stupňů, Liberec 11, Praha hlásí 12 stupňů Celsia a tradičně nejteplej máme na jižní Moravě, Brno 13 stupňů Celsia. Během dne můžou ty teploty vystoupat až na 24, právě na tom jihu Moravy až na 27. Jinak bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě se může výjimečně zatáhnout. A jak bude vypadat zbytek týdne, tak to nám prozradí Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V těch dalších dnech až do čtvrtka očekáváme přechodně více oblačnosti, ale jinak bude slunečno a může se ojediněle objevit nějaká přehánka anebo déšť. Teploty budou pozvolna stoupat. Zítra a ve středu očekáváme teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29 stupňů. Potom ve čtvrtek už očekáváme ryze letní teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravě dokonce až 32. Ano, a potom v pátek očekáváme přechod studené fronty, kdy bude od západu postupně oblačno a je zataženo a pravděpodobně odpoledne a večer se objeví přehánky, místy i bouřky. Teploty ještě na východě našeho území budou kolem 32 stupňů Celsia, ale na západě už budou nižší, tam zase spíš kolem 24, jinak v Čechách 26 až 30 stupňů.
0: Tak, kdo v předchozích dnech zmokl, ještě se možná ohřeje. Helena Vondráčková, přijedí Jordán, teď na Blaníku je 4:15.

0: Eva Farná, Miraj.
1: A vzpomeneš si? My jsme si vzpomněli a tak se dneska bude hrát o další palivovou kartu.
2: Brzda, plyn na rádiu Blaník.
1: Je pondělí a to kromě toho, že jsme zase na startu nového týdne, znamená i to, že budeme hrát o další nabitou tankkartu Easy v hodnotě 5000 korun, se kterou můžete na čerpacích stanicích Orlen natankovat kvalitní paliva se slevou, navíc ochutnat osvěžující letní nápoje nebo gastronovinky, jako jsou rozpečené sendviče a nebo vepřový hoisin burger. Abyste na ty prázdniny a ten zbytek prázdnin na ten poslední týden nemuseli za své. Co musíte udělat? No, napište nám celé své jméno a město nebo obec, kde bydlíte. Pošlete nám to v SMS-ce na 6318 a v příští hodině se možná dostanete do hry, protože to vám možná zavoláme a potom, když už v té hře budete, tak vám pustíme kousek písničky a vy si zvolíte, jestli chcete s brzdou, plynem anebo s pátečkou. A když uhodnete vlastně, kdo to zpívá nebo jak se ta písnička jmenuje, tak máte palivovou kartu za 5000 v kapse, tak držíme palce. Po 8 se do toho, nebo po 8:30, když budu přesnější, se do toho dáme.
2: Brzda, plyn na rádiu Blaník. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: různých hlasů.
1: A k tomu spousta peněz do vaší peněženky.
0: To všechno je Slunce dál svítí.
1: Zkuste naši sluníčkovou písničku chytit v našem vysílání.
0: Zavolejte na 800 109 109 a buďte ve hře.
1: Slunce dál svítí.
0: Každý všední den na Blaníku.
2: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš! Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto!
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
8: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
10: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
13: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
14: McDonald's vás zve na hypodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
15: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
16: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
17: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
18: Blaník za volantem.
19: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na Zlínsku za Slušovicemi směrem na Lípu bourala dvě auta, zasahují tam záchranné složky a policie řídí provoz kyvadlově. Pozor dejte u Bílovce. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ŽSD.
20: Na dálnici D1 na 339,5 kilometru nepřehlédněte pro defekt odstavené osobní vozidlo na krajnici z Olomouce na Ostravu.
19: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, mějte krásný den.
21: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
18: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
22: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Chovatele trápí nedostatek sena, jenže na loukách už není co sklízet a dobytek má problémy se i napást. Chovatelé už teď musí stáda dokrmovat. Ceny sena ale šly výrazně nahoru, takže se chov letos prodraží. Ve 2 odpoledne se na úřadu vlády sejde ústřední komise pro sucho. Řešit bude aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde kvůli suchu svolávají krajské komise, jako třeba v Ústeckém nebo Karlovarském kraji. Státní příspěvky na krajské silnice definitivně končí. V tomto volebním období s nimi nepočítají ani ministr dopravy, ani ministryně financí. Opozice i hejtmani krok kritizují. Podle nich to bude mít výrazný dopad na stav silniční sítě. V Ostravě slavnostně otevřou sportovní areál Střelnice Ostrava. Akce se od 10 dopoledne zúčastní i primátor Jan Dohnal a taky sportovci Martin Tenk, Jiří Přívratský a Klaudie Kac. Tolik stručný přehled informací, na řadě jsou písničky.
23: Dobré ráno, Rádia Blaník
18: s Petrem Svíbou.
24: A nejenom ty, my popřejeme taky Bartolomějům k dnešnímu svátku, takže všechno nejlepší, milí Bartolomějové, taky vám popřejeme pohodové pondělní ráno. Je 24. srpna, jsme na startu vlastně posledního prázdninového týdne a před dalším letním koncertem Rádia Blaník, který nás čeká už v pátek. Kde to bude, kdy to bude a kdo tam bude, tak o tom bude řeč už za chvíli. Bylo 7:30.
18: Pohodové České rádio.

0: Jíst spát, meditovat, milovat, tak se jmenuje konec konců jedna slavná kniha, taky slavný film s Julie Roberts a taky písnička Terezy Maškové.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A Terezka Mašková vám zaspívá taky na dalším letním koncertu Rádia Blaník. Kdeže to bude, Adélko?
2: Další letní koncert Rádia Blaník se uskuteční už tento pátek a bude v Tišňově, konkrétně na náměstí Míru, a startujeme za 5:05.
0: A co vám tam Tereska zaspívá, to se rozvíte právě teď, protože jsem si ji vyspovídal v Chomutově.
3: A myslím si a budu doufat, že to bude úplně stejný, možná něco ještě vymyslíme do té doby, ale určitě se můžou těšit na moji tvorbu, kterou znají a kterou slyší na Rádiu Blaník.
0: Tak jste to slyšeli úplně přesně vlastně, a kdo tam kromě Terezy Maškové ještě bude?
2: Ukáže se tam i Janek Ledecký, Vojta Nedvěd a samozřejmě nesmí chybět naše blanická kapela.
0: A důležitá poznámka, vstupné se neplatí a letos pro vás navíc ještě máme speciální dárek s brusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun, tak se pro ní stavte. Tento pátek 28. srpna v Těšnově začínáme 5 minut před 16:30 na náměstí Míru.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Karel Gott, Marcela Holanová, čau lásko, a než doma řeknete čau lásko a vyrazíte do víru událostí všedního dne, tak si ještě poslechněte, co vás tam venku čeká.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Protože Adélka to ví a ona nám to řekne.
2: Dnes nás čeká takový příjemný letní den, ty teploty budou mezi 20 až 24 stupni v maximech, na jižní Moravě může být až 27. Jinak dnes bude jasno až půlujasno, v Čechách po ránu ojediněle potkáte i mlhy, ale ty se během nerozpustí. Kde bude oblačno a později odpoledne až zataženo, tak to bude hlavně na severu a severovýchodě.
0: Chtěli byste si prodloužit léto v rozpuku? Mám pro vás trošku jinou předpověď. Teplota okolo 30 stupňů, voda 620, a to je Řecko i na konci srpna. Kos, Rodos, Korfu, Kréta, Zakynthos. Oblíbené ostrovy s kvalitními hotely, dobrou dostupností a širokou nabídkou služeb. A vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Třeba takový Kos je menší řecký ostrov plný památek a zajímavostí. Můžete navštívit antickou nemocnici Asklepion, solné jezero, které v létě vysychá, pokrývá ho bílá vrstva soli, anebo mořské termální prameny. Kos je taky vyhlášeným rájem cyklistů. Kolo si tu můžete půjčit zhruba za 10 eur na den. Pro rodinnou dovolenou doporučujeme hotel Giacalis Aqua Park Resort v letovisku Marmary, který najdete pouze v nabídce Blue Style. Hotel prošel kompletní rekonstrukcí a nachází se v klidnější části ostrova. Díky proslulé písčité pláži Golden Beach s pozvolným vstupem do moře je vhodný nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro seniory. Součástí rezortu je bazén pro dospělé i děti a akvapark s 5 skluzavkami. 8 dní s all inclusive vyjde 2 dospělé se 2 dětmi do 12 let na necelých 50 tisíc. A odletět můžete v září z Prahy.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na dek.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Standa Hložejka krejčí na Blaníku a teď už je znělka, kterou zase uslyšíte v odpoledním vysílání.
1: Po víkendu je tady logicky opět pondělí a protože je pondělí, logicky se v tomto studiu potkávám taky s Mirkem Táborským, který nám řekne, kam se podíváme v jeho pořadu v tomto týdnu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak pokud mě paměť neklame, minulý týden to byl Chlumec nad Cidlinou a Moravská Třebová. Tentokrát to bude kam?
2: Tentokrát to bude na místa, která jsou, dá se říci, nabitá historií. A nejprve to bude Svojanov. Hrad Svojanov, který patří k jediným hradům u nás, kde se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. století.
1: Což je zajímavé.
2: Ano, byly tam takovéhle dostavbičky a celá historie toho hradu je strašně zajímavá. Začala v podstatě ještě za krále Přemysla Otakara I. A jeden čas se to jmenovalo Fürstenberg, tedy německý knížecí hora, ale tady se jí pořád říkalo Svojanov. A na závěr si dovolím posluchačům představit zříceninu Valdek.
1: Tak máte-li rádi historii, poslouchejte odpoledne po 15. hodině a vám pěkný den.
2: Krásný den.
0: A teď je 7 hodin a 49 minut a pozor, dáme si takové lingvistické cvičení. Zkuste to stejně rychle jako Scatman John. Scatman John.

0: Tak co, zkusili jste to se Scatmanem Johnem, jeho Scatmana vysketovat takhle po ránu? No to muselo být cvičeníčko. Tak v příští hodině nás čekají poměrně klidnější písničky, třeba tahle od Lenky Filipové. Bude Gam. Vždycky, když život je pes, a ty se začíná. A bude i Pianovka od Tří sestr. Hezky česky na Blaníku i po osmé, je 7.53.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.

0: Se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku nás dnes čeká jasný, polojasný den. Odpoledne lokálně se přeženou mraky, ze kterých ale nezaprší. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 20 až 24 stupňů a na horách naměříme až 18. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
3: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Blaník za volantem.
2: Na Karvinsku na obchvatu Českého Těšína směrem z Frýdku Místku bouralo osobní auto s kamionem, nehoda blokuje jeden jízdní pruh a tvoří se tam kolona. Na Zlínsku za Slušovicemi směrem na Lípu se srazila dvě osobní auta, na místě pracují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. Pozor, dejte na D1 mezi 158. až 298. kilometrem směrem na Ostravu, kde v levém pruhu probíhají práce na údržbě mostu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Cestovky varují před nabídkami falešných zájezdů. Lidé mohou objednávat druhou emisi státních dluhopisů. V Moravském Krasu řeší kapra Karla. Rádio Blaník. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Podvodníci přišli s další fintou. Na sociálních sítích nabízejí falešné zájezdy. Aby vzbudili důvěru, využívají i známé platformy. Cestovatelům kromě ztráty peněz ale hrozí i další možné komplikace, třeba co se týče pojištění. Před takovými nabídkami teď varují české cestovní kanceláře. Od dneška mohou lidé objednávat tříměsíční státní dluhopisy z druhé emise. Objednávky takzvaných dluhopisů republiky jsou možné do 4. října. Zaplatit je nutné do 13. Projekt dluhopisů letos obnovilo Ministerstvo financí. Krušnohorské řemeslo dostane nový vítr do plachet, a to díky projektu, který má tradiční vzory, ornamenty a výrobní postupy převést do digitální podoby. Zapojí se nejen Česko, ale i Sasko. Jak má výsledek vypadat, ví mluvčí Krajského inovačního centra Karlovy Vary Lenka Mahdalová.
3: Hlavním výstupem projektu má být online platforma v češtině, němčině a angličtině. Bude zahrnovat například videotéku vybraných výrobních procesů, katalogy materiálů a také profily nejméně 40 řemeslných firm z obou stran hranice.
2: Projekt počítá taky s propojením řemeslníků, designérů a studentů. Neobvyklého návštěvníka mají v Moravském Krasu. Do zaplavených chodeb amatérské jeskyně se zatoulal kapr lisec. Jeskyním labyrintem musel plavat několik měsíců. Teď je kapr Karel, kterého pojmenovali podle badatele Karla Absolona, uvězněn v tůni a čeká na déšť. Ten by ho doslova vypláchl ven. Ze zprávy to všechno a slovo má Petr.
4: No je to vždycky dilema, když jde o zvíře z divoké přírody, jestli zachránit, nezachránit, jo, anebo to nechat na té přírodě. Chudá Karel.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: S Petrem Slivou.
4: Dobré ráno, no my budeme zachraňovat vaše peněženky a vaše nádrže, protože připomínám, že je pondělí a to je vaše šance jezdit zase autem zadarmo. Nabitou, hraje se o nabitou tankkartu Easy v hodnotě 5000 korun, se kterou můžete na čerpacích stanicích odlen natankovat kvalitní paliva se slevou a navíc ochutnat osvěžující letní nápoje nebo gastronovinky, jako jsou rozpečené sendviče nebo vepřový hoisin burger. Vaším úkolem je napsat nám vaše jméno a příjmení a odkud jste na 600 318 118, prostě to pošlete v SMSce a my vám třeba po 8:30 zavoláme. Tak hodně štěstí, teď už Lenka Filipová a za všechno může čas a ten čas je minuta před 8.

0: Život je pes a Gump na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tak ještě jednou ty knedlíky. 193 švestkových knedlíků za hodinu. To není překlep, to je výkon. Výkon, kterého se dopustil ve Vizovicích Radim Dvořáček z Ostravy, protože ve Vizovicích se o víkendu tradičně soutěžilo právě v pojídání švestkových knedlíků. Není to teda ten jeho úplně největší rekord. Jeho největší rekord je 228 knedlíků a přes tu 200 by se pan Dvořáček zase rád jednou dostal. Nicméně i tentokrát to ve Vizovicích vyhrál. My jsme se vás ptali, jak to máte se sladkými jídly, jestli sladké jídlo je takový ten plnohodnotný oběd. A co nám píšou posluchači?
3: Třeba Pavel napsal, určitě ano, sladké jídlo, v jídelníčku mám moc rád. Tento víkend jsem zrovna dělal kynuté knedlíky s borůvkami a nemělo to chybu.
0: Jo, borůvkové mám rád. Děkujeme.
3: Jiného názoru je třeba Jana, dobré ráno, Blaničci, sladké jídlo pro mě není oběd, na rozdíl od mého manžela, takže kompromis, svačinová polévka a něco sladkého.
0: No, a to je dobrá kombinace, no gulášovka a potom něco sladkého, to by šlo.
3: Já si tady tak jako všímám, že pánové jsou spíš naklonění těm sladkým obědům a dámy spíše nikoliv, protože Veronika ze Štenberka nám napsala, sladké jídlo za plnohodnotné jídlo nepovažuji, spíše jako moučník nebo sladkou tečku po dobrém obědě.
0: No, to si právě kolikrát říkám, jestli bych si vzal sladký knedlík jako desert, pak si říkám, že to je zase strašně velké potom jenom
3: tak
0: jako desert.
3: Tak musíš napůl s někým.
0: No, ale já se nerad dělím. No, děkujeme vám všem, kdo jste nám psali. Já tady mám ještě jeden rekord, ten světový rekord. Je dokonce 233 knedlíků, nebo 233 knedlíky a dopustil se jej Američan Patrick Bertoletti, což je italské jméno, teda bych řekl, a dopustil se jej v roce 2008. Tak ale i tak jako ten český 228 a 193 čerstvě, no, to bych asi nedal. Loretta Goggi, teď na Blaníku.

0: tady ta primavera, Loreta Goggi v Dobrém ránu na Blaníku. Dneska má svátek Bartoloměj. K Bartolomějovi se pojí poměrně dost přísloví. Tak třeba od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. Bartoloměj svatý odpoledne krátí, anebo svatý Bartolomy létu hlavu zlomí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Tak jak to bude s tou zlomenou hlavou?
2: No, to uvidíme. Nicméně dnes nás čeká den, který bude příjemný, bude jasno až polojasno. V Čechách se teď můžou po ránu ojediněle objevovat i mlhy. Na severu a severovýchodě počítejte s oblačnou oblohou, nicméně deštníky dnes můžete nechat doma. Nejvyšší teploty 20 až 24 na jižní Moravě až 27 a na horách okolo 16. No a jak bude vypadat zbytek týdne, tak na to se zeptáme těch nejpovolanějších, konkrétně Milady Křížové z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V těch dalších dnech až do čtvrtka očekáváme přechodně více oblačnosti, ale jinak bude slunečno a může se ojediněle objevit nějaká přehánka anebo déšť. Teploty budou pozvolna stoupat. Zítra a ve středu očekáváme teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29 stupňů. Potom ve čtvrtek už očekáváme ryze letní teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravě dokonce až 32. Ano, a potom v pátek očekáváme přechod studené fronty, kdy bude od západu postupně oblačno a je zataženo a pravděpodobně odpoledne a večer se objeví přehánky, místy i bouřky. Teploty ještě na východě našeho území budou kolem 32 stupňů Celsia a na západě už budou nižší, tam zase spíš kolem 24, jinak v Čechách 26 až 30 stupňů.
0: Tak to byla Milada Křížová, já jsem našel ještě jednu pranostiku. Krásněli o Bartoloměji, vinaři se smějí. Tak tomu se nám hodí tahle písnička, jmenuje se Pianovka. Tady jsou tři sestry na Blaníku.

0: No, Hanka Zagorová by letos oslavila 80. a i když už 4 roky není mezi námi, tak její písničky rozhodně nezmizely. Naopak letošní kulaté narozeniny připomenou nové nahrávky, knížka, koncert a dokonce i pokračování muzikálu Biograf Láska. A přesně 6. září v den jejich nedožitých 80. bude mít v Pražském divadle Kalich premiéru Biograf Láska 2, nový příběh. Zazní v něm 25 písniček Hanky Zagorové, mimo jiné i dvě skladby od skupiny ABBA, které si Hanka kdysi přespívala do svého repertoáru. K tomu vychází velký komplet nahrávek Hana Zagorová 80 osobně a taky nová biografie s názvem Žít tady a teď. A v listopadu zaznějí písničky taky na narozeninovém koncertu, pokud se to tak dá říct, v Lucerně, kde ji připomenou třeba Monika Absolonová, Marta Jandová nebo Kateřina Marie Tichá. Tak Hanka je tady vlastně pořád s námi. Za chvíli už krátké zprávy a potom se podíváme na tu slibovanou palivovou kartu. Kdo pak ji dneska získá a jestli ji vůbec někdo získá. Teď je 8.21.
1: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Hola, hola! Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio.

0: Nestlé Probio Prebio pro správné trávení během celého léta.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny
2: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny.
2: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
0: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Ještě tady, Broučku, vidíš?
8: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
9: Blaník za volantem.
10: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, v Opavě v Těšínské ulici poblíž kruhového objezdu bourila tam dvě auta. Jedno vozidlo začalo po nehodě hořet, jsou tam záchranné složky a policie a provoz je výrazně omezený. Na Karvinsku na obchvatu Českého Těšína směrem z Frýdku Místku bouralo osobní auto s kamionem. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Počítejte i tady s menším zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Teď jsou tu zprávy.
9: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
9: Rádio Blaník. Zprávy.
11: Rádio Blaník.
12: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Ačkoliv se v posledních dnech ochladilo, léto ještě neřeklo poslední slovo. V týdnu se sice budou střídat slunečné a podmračené dny, teploty ale budou letní. Ve čtvrtek a v pátek se hlavně na Moravě opět dočkáme i tropických třicítek. Jinde bude nejčastěji okolo 25 stupňů. 7 jednotek hasičů likvidovalo v noci požár pergoly, stodoly, garáže a dílny v Rynulticích na Liberecku. Při požáru se naštěstí nikdo nezranil. Škoda je podle odhadů 2 miliony korun. Proč hořelo, se vyšetřuje. Čeští zemědělci se můžou v budoucnu více zaměřit na pěstování sóji. Té totiž vyšší teploty, které nás teď v létě sužovaly, vyhovují. Soja má navíc i širší využití. Někteří zemědělci tuto plodinu začali ve větší míře už pěstovat. České basketbalistky v přípravě na světový šampionát poprvé prohrály. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové v Istanbulu nestačily na domácí Turecko. Podlehly mu 52-62. To byly zprávy a na řadě je Petr.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník.
9: S Petrem Svíbou.
13: Za Delkou vám přejeme dobré pondělní ráno s datem 24. srpna a protože je pondělí, bude se hrát o další tankovací kartu v hodnotě 5000 korun. Kdo ji získá a jestli ji vůbec někdo získá, dozvíme se už za chvíli, ale pokud jste se přihlásili do hry, možná právě vám za chvíli zazvoní telefon. Za 2 minuty bude půl deváté.

0: Jsi Petr Rezek na Blaníku. Jsi milá, nabitá, tankovací karto Easy v hodnotě 5000 korun. Brzo budeš možná někomu patřit.
1: Brzda, plyn na Radiu Blaník.
0: Nabitá tankarta Easy v hodnotě 5000 korun. O tu se hraje i dneska, protože je pondělí. Můžete s ní čerpat na čerpacích stanicích Orlen, natankovat tam kvalitní paliva ze slevu a navíc ochutnat osvěžující letní nápoje nebo gastronovinky, jako jsou rozpečené sendviče anebo vepřový hojsenburger. A hrát o ní bude Marie z Rachyně. Dobrý den, Marie.
2: Dobrý den.
0: Maruško, vy jste se přihlásila do hry a Adelka vám teda teď řekne, jaká jsou pravidla.
3: Tak Maruško, my vám pustíme jednu písničku nebo ukázku z písničky a vy si vyberete, jestli šlápneme na brzdu, šlápneme na plyn nebo zařadíme zpátečku. Čili jestli ji zpomalíme, zrychlíme anebo ji dáme pospátku, tak co si vyberete?
2: No, já bych asi raději tu pomalou.
0: Tu pomalou, dobře. Vaším úkolem je poznat buď to, jak se ta písnička jmenuje, nebo kdo ji zpívá. Obojí je správně, jo?
2: Dobře, ano.
0: Poslouchejte, pouštím pomalou verzi.

0: Co, už tušíte, Maruško?
1: Ano, ano.
0: Tak zkuste.
1: Je to Václav Neckář, tu kytáru jsem koupil kvůli tobě.
0: No jasně. Myslím si, že to tam bylo slyšet na první dobrou. Takže tankovací karta Orlen za 5000 je vaše, posíláme vám ji domů a mějte se tam fanfárově. Vy tam nejste sama, že ne?
1: Ne, ne, já jsem tady s manželem.
0: Tak ho pozdravujte, kam bude vaše další cesta autem?
1: No, asi do Třeště, nebo tak nějak tam na to jižní stranu, no.
0: Jižní stranu, bo tam bude ještě sluníčko, bude tam teplo, tak šťastnou cestu a mějte se fanfárově, naslyšenou.
1: Mějte nádhera, děkuji moc, nasledanou.
0: A já k tomu ještě dodám, že pokud i vy vyrážíte ještě na prázdninové cesty, tak se stavte na čerpacích stanicích Orlen pro epické letní slevy, které platí s Orlen aplikací každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Natankujte si díky tomu paliva Efekta se slevou 1 koruny na litr, anebo prémiovou Vervu se slevou 2 korun na litr. Akce platí až do konce srpna.
2: Brzda, plyn, na rádiu Blaník. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Holiday a Madonna, no, doba Holiday, doba dovolených se pomalinku chýlí ke konci.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Protože tady máme poslední prázdninový týden, ale když se tak dívám na počasí, tak léto ještě zdaleka nekončí a dokonce tady mám takový, nevím, jestli je to příslib, ale takovou vidinu do budoucna, že ještě v první polovině září by se na teploměru mohly objevit třicítky. Jak to bude dneska?
2: Dnes ta třicítka nepadne, bude 20 až 24, na jižní Moravě 27 a na horách okolo 16. Jinak ale dnes počítejte se sluníčkem, na většině území bude jasno až polujasno. Na severu a severovýchodě tady se může sem tam objevit nějaký ten mráček, ale během dne se brzy rozpustí.
0: Tak třicítka sice nepadne, ale co padne, tak bude určitě tajemný rok, protože věřím tomu, že ho zase odhalíte, ale jednu malou nápovědu pro vás budu mít už za chvilku.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Tak nám začíná další týden, poslední prázdninový a já ve středu přivítám dalšího parťáka. Tentokrát to bude, já se nebojím říct, legenda 90. let, alespoň na televizních obrazovkách. On totiž přijde, Slávek Boura. Tak poslouchejte Blaník, bude sranda ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník. Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datar, opravdový elektrospecialista.
11: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
12: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
13: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
12: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Atención!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Usnula?
18: Asi jo.
17: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
18: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
17: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Slyšíte?
8: To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
19: České rádio.

0: Bára, kabáti, na Blaníku 8 hodin a 50 minut, za chvíli už tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A dnes se v něm vypravíme do roku, kdy jste poprvé mohli vidět seriál, ke kterému patří tahle písnička.
3: Když se řekne přítel, zavání to frází.
0: A více si řekneme po 9. hodině. To byla taková malá nápověda předem. Teď ještě Bee Gees a Night Fever.

Bratře Gibovi, Bee Gees a Night Fever na konci dnešního Dobrého rána. A už se chystá Tajemný rok a písničky, které se v něm narodily, třeba tahle. Po 9. hodině uslyšíte i tuhle. A novinku měl tehdy i Michal David. A více po 9. i s vašimi tipy a vzpomínkami. Je 8.54.

0: Autosklas zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
2: Ostrava, Vítkovice a Opava.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku by nám dnes celý den mělo krásně svítit sluníčku, jen odpoledne se přeženuje nějaký ten mrak, ale pršet nebude vůbec. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 20 až 24 stupňů a na horách naměříme kolem 18. Teď se vydáme na cesty.
5: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Blaník za volantem.
4: V Opavě v Těšínské ulici poblíž kruhového objezdu bourala dvě osobní auta. Jedno začalo po nehodě hořet. Jsou tu záchranné složky a policie. Provoz je výrazně omezený. Pozor dejte na dálnici D1 na 271. kilometru ve směru na Vyškov. Stojí tam porouchané auto. A na dálnici D55 mezi 25. a 26. kilometrem směrem na Zlín pracují v pravém pruhu silničáři. Šťastnou cestu bez nehod. Jsou tu zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Čeští velvyslanci mají pravidelnou poradu. V Česku bude méně bílých míst. Olomoucká zoo hlásí chovatelský úspěch.
1: Rádio Blaník.
2: Pěkné dopoledne, u zpráv svítá Eliška Votrubová. V Černínském paláci v Praze se sešli čeští velvyslanci a velvyslankyně. Tradiční týdenní setkání projevy zahájil ministr zahraničí Matzinka a premiér Babiš. Porada se podle rezortu zahraničí zaměří třeba na posilování bezpečnosti a prosperity Česka v rámci Evropské unie, anebo na rozvoj mezinárodních partnerství. V Česku by mělo být méně míst bez mobilního signálu. Operátoři mají nově pokrýt až 600 takzvaných bílých míst, tedy dvakrát víc, než se původně plánovalo. Na co dalšího se zaměří, přiblíží mluvčí Sdružení místních samospráv ČR Eva Bláhová.
3: Do 1. července 2036 mají operátoři zajistit a následně udržovat pokrytí železničních koridorů na trasách Praha, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc, Přerov, Ostrava, Bohumín a Česká Třebová, Brno.
2: Jejich dalším úkolem je zajistit pokrytí i v krizových situacích, třeba při výpadku proudu. Některé turistické autobusy v Krkonoších končí sezónu. Už jen do příštího týdne bude jezdit třeba linka z Horních Míseček na Zlaté návrší. Provoz letos předčasně skončí i kvůli opravě krajské silnice, která se vede. Po 8 letech se v olomoucké zoologické zahradě na svatém kopečku vylíhla mláďata zuborožce šedulícího. Je to cenné i proto, že se jedná o první odchov nového rodičovského páru. Samice je navíc olomouckou rodačkou, samec pochází z volné přírody. Tolik zprávy a na řadě jsou písničky.
4: Se dívám do toho textu, to by se tam popletla slova úplně.
2: Mě tam jedno úplně chybí.
4: No, jsi to musela domyslet, ale zvládla jsi to.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
4: A vy to taky zvládnete, protože právě v tuto chvíli začíná dnešní hledání tajemného roku a bez vašich tipů a vzpomínek by to nešlo. Takže nám je zase volejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118. A tady je první písnička z tajemného roku.

0: Příjemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Písnička Queenu tak trochu na poslední chvíli. The show must go on. Je z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Proč na poslední chvíli, tak to už se možná sami domyslíte. Z tajemného roku ale není písnička Michala Davida Chtěl bych žít tak, jak se má. To byl šotek, který se mi dostal do ukázek před celou, takže tu klidně z toho dnešního hledání vyškrtněte. A pojďme na první tipy.
3: Napsal nám třeba Radim, ten zdraví do Starého Města u Uherského Hradiště do restaurace u Rudy a tipuje rok 1988.
0: 88, děkujeme.
3: Potom tady přidám anonymní tip na rok 1991. Posluchači či posluchačce napověděla Iveta Bartošová. No a stejný rok tady tipuje i Zdeňka, ta teda netipuje v SMSce, ale na našem Facebooku, kde jako každý všední den máte i nápovědy.
0: Tak i tam můžete samozřejmě psát své tipy. A pojďme na tu první slovní nápovědu. Já jsem vám před celou pouštěl jednu písničku, která se pojí k jistému seriálu, který měl premiéru právě v tajemném roce. Je to tenhle seriál.
4: Co to je?
5: Supernová záležitost. Když to vezmeš, budeš mít v nohách dynamit. Stačí vysadit dva dny před závodem a neexistuje laboratoř na světě, která by to zjistila.
4: To jsou keci.
0: Hlavní roli Ondřeje Veseckého, držitele evropského rekordu na 1500 metrů, si v tom seriálu zahrál Svatopluk Skopal. Je hvězdou ve sportu i ve svém soukromí, má přítelkyni Lenku, pevné zázemí a dobrého trenéra, a i když to vypadá, že Ondřej nemá konkurenci, objevuje se najednou mladý talentovaný běžec Michal Klánský. A ten seriál se jmenuje Dlouhá míle. A taková zajímavost je, že ten seriál se točil 2 roky předtím, než se vůbec objevil na televizních obrazovkách, ale nás zajímá ten rok premiéry. Víte, kdy jste Dlouhou míli mohli vidět poprvé? Tak nám to zavolejte, nebo napište.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.
0: A úvodní písničku k tomuto seriálu naspíval Láďa Křížek.

0: Big Love a Roxette na Blaníku, písnička z tajemného roku.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: A v tajemném roce jste také poprvé mohli vidět seriál Dlouhá míle, který byl vlastně v té době už 2 roky starý, protože na televizních obrazovkách se objevil až 2 roky po svém natočení a nás zajímá právě ten rok, kdy jste jej mohli vidět poprvé. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie Zumpolce a myslím si, že to je rok 1991.
0: A proč si to myslíte?
2: No, proč si to myslím? Především, co se znamená v tom roce událo. Syn mi šel do školy, jo, dcera už chodila do školy, takže jako prostě...
0: A máte pocit, že u toho hráli písničky, které si hrajeme a v televizi jste se dívali na Dlouhou míli?
2: A teďka zrovna hrajete Přátelé.
0: To nejsou Přátelé, The Big Love od Roxette. Přátelé, to je jiná skupina, to jsou Rembrandts. I'll Be There For You, to je zase jiná písnička pro změnu. Ale to nevadí.
2: Tak, ale je to podobný.
0: Ale je to podobný. Moc vám děkuju, mějte se krásně. Naschledanou. Pojďme na SMSky.
3: Napsal nám třeba Antonio ze Sklenařice, ten typuje rok 1990.
0: Díky.
3: Jen o rok méně typuje Eva z Nového Bydžova, tady tajemný rok je podle ní 1989.
0: 89, díky.
3: A přidáme ještě jeden tip. Ahoj Blaníčku, je to rok 91 podle filmové ukázky. Tímto vás zdravím i svou manželku, to nám napsal Petr a Dáša ze Štětí.
0: Díky oběma. A co vy? Jaký rok typujete? Brnkněte na 800 109 109 anebo to napište na 600 318 118. A z tajemného roku je i tahle písnička.

0: Tak co, nejeli jste náhodou v tajemném roce v oceánu? Prázdná ulice je z tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník.
0: A taky jsme si připomněli seriál Dlouhá míle se Svatoplukem Skopalem v hlavní roli a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Petě, Martina, ahoj Petěho, zdravím tebe i Adelku.
0: Děkujeme, ahoj, ahoj, tak povídej.
2: Z tohoto písničky jsem si myslela, že jde o tenhle seriál, teď si mi to potvrdil, takže podle mě to bude rok 1991.
0: 91, co jsi dělala v roce 91?
2: Tam za to jsem se vdala.
0: Ano, vidíš, takže důležité datum, na které vzpomínáš každý rok, je to tak?
2: Ano, ale to se mám za 35, no.
0: Tak gratuluju a měj se pěkně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Adel, přihoď prosím SMSky.
3: Napsala nám třeba Denisa z Hořovic, dobré ráno, typuji rok 1991, to jsem ještě nebyla na světě.
0: Děkujeme, Deniso.
3: Rok 1989 nám tady typuje Jarda z Olomouce a čárku k roku 91 podle Dlouhé míle přidává Martin Sklatov. Napsal, v uvedeném roce jsem kroutil druhý rok na SOU strojírenském a byl to krásný čas.
0: Děkujeme. A dobře, klidně ještě něco přihoď.
3: Přidám ještě jednu čárku ke stejnému roku a to nám tady posílá posádka, která razí k moři do Polska.
0: Je, šťastnou cestu k Baltu. 800 109 109, sem volejte, 600 318 118, sem pište a za chvíli další nápověda.
1: Tajemný rok a Petr Slíva. Na Rádiu Blaník. Sluníčkové léto.
4: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Smírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
4: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
4: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
8: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.

0: Jesle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
4: Halo, halo. Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
5: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
6: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: I'm an Angel zpívali Scorpions v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tehdy jako úplnou novinku. A co se ještě zpívalo v tajemném roce? No, úplnou novinkou byla třeba písnička o lásce od Ivety Bartošové. Novinku měla taky skupina Oceán, jmenovala se Prázdná ulice. A taky Láďa Křížek. Ta jeho písnička se jmenovala Dlouhá míle a byla to zároveň úvodní písnička ke stejnojmennému seriálu, který jste poprvé v televizi mohli vidět 14. dubna tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, Peťo. Tady po dlouhý době Pavel Autobusák.
0: Ahoj, Pavle, tak povídej.
3: Dneska je to rok 89.
0: Mm-hmm.
3: A jenom taková malá zajímavost. Od toho roku říkáme dceři revoluční dítě, protože se narodila 17. listopadu 87.
0: No, jo, 87.
3: 87, no, jo. Tom 89. už jí byly dva roky, ale prostě od té doby říkám revoluční dítě.
0: No tak jo, děkuju, Pavle, měj se krásně, ahoj.
3: Taky, ahoj.
0: Tak to jsme měli další tip a pojďme na SMSky, Adel.
4: Dobrý den, Blaníčku, jedná se o rok 1991, v té době jsem byla na mateřské dovolené s dcerou, která se narodila o rok předtím, to nám napsala Blanka z Ostravy.
0: Děkujeme, Blanko.
4: Čárku ke stejnému roku přidává i Mirka a napsala v 15, no, užívala jsem si na diskotékách.
0: Díky.
4: A potom nám napsala ještě Jiřina z Hlinska. Dobrý den, na Blaník, dnes typuji rok 91, bylo mi 12 a po revoluci se cestovalo, takže myslím, že proběhla moje první dovolená v Chorvatsku s rodiči.
0: Děkujeme za vzpomínku a tady je druhá slovní nápověda. 1. července tajemného roku v Černínském paláci v Praze podepsali zástupci Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Československa protokol o zániku Varšavské smlouvy a takto to tehdy okomentoval tehdejší polský prezident Lech Walesa.
5: Oczywiście bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy pogrzeb tej instytucji.
6: Já samozřejmě jsem velice rád, že dneska se zúčastníme pohřbu této instituce.
5: Ale já bardzo nelubię pogřeby.
6: Ale já velice nerád pohřby.
5: I vím, že coś musí nového vyrostnout v Evropě.
6: A vím, že něco nového v Evropě se musí zrodit.
0: Tak zánik Varšavské smlouvy, to je druhá nápověda. A tady je další hudební nápověda. Elánia, sestrička s Kramárou.
1: Našli jste rok vašeho života?
7: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 108.

0: Hledáme tajemný rok. Rok vašeho života.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Tak to byli Right Said Fred a I'm Too Sexy. Další připomínka, hudební připomínka tajemného roku, který jsme si připomněli i seriálem Dlouhá míle, který jste tehdy mohli vidět poprvé a taky zánikem Varšavské smlouvy. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, vám přeju hezkou z České Třebové, tady Fanda.
0: Díky, Fando, vám taky, povídejte.
1: Dneska typu rok 91, podle těch písniček a podle toho seriálu s Dlouhým.
0: Dlouhá míle, jasně.
1: Dlouhá míle, no.
0: Co jste dělal tak, vy?
1: Já jsem měl normální pracovní rok, to bylo v pohodě.
0: Tak díky moc, tak ať je to dál v pohodě. Krásný den do Třebové, naslyšenou.
1: Děkuju moc, je tady sluníčko, máme fajn.
0: No tak to je
1: ahoj.
0: Fajn.
1: Ahoj.
0: Adel, pojďme na SMSky.
2: Milý Blaníčku, typuji rok 1989, to jsem se vdávala a bylo mi krásných 20. Moc vás zdraví posluchačka Katka z Lhotky už Žďáru nad Sázavou.
0: A my ji taky zdravíme.
2: A mrkneme se na Facebook, tady můžete tak typovat a třeba Mirka tady typuje rok 1990.
0: Děkujeme, Mirko.
2: A jinak ale na Facebooku převládá rok 1991, čárku k němu přidává třeba Jiří nebo Martina.
0: Díky oběma. A tady je poslední slovní nápověda. Od 15. května do 28. října proběhla na pražském výstavišti Všeobecná československá výstava. A při té příležitosti byl v Praze na Letné instalován i pražský metronom.
3: Toto je znělka Všeobecné československé výstavy, která bude už za 5 měsíců 15. května zahájena na pražském výstavišti. Rekonstrukce zanedbaných objektů, inženýrské sítě a výstavba nových pavilonů zatím pokračují ostrým tempem, aby byl dodržen naplánovaný termín ukončení stavebních prací 15. duben.
0: A od té doby ostrým tempem všechny ty pavilony chátrají dál, ale Všeobecná výstava v Praze, to je nápověda, které byste se měli držet a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
4: Tajemný rok
5: na Rádiu Blaník.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Extreme Sale v online shop CZ.
9: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textíly je Geotek metr čtvereční již od 13 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextílie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Vyhrajte s Extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
14: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
15: Zase lítáš v oblacích.
16: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí!
16: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
15: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
18: firmanazážitky.cz.
19: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Splaného. Pohodové České rádio.
18: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Honza Nedvěda, podvod. A poslední hudební vzpomínka na tajemný rok?
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Těsně předtím, než se dozvíte, jaký rok jsme to dneska hledali, ale tady jsou ještě poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Ondra z Velký Karlovic, jsem momentálně na Slovensku v Trenčíně u známé.
0: To se máte, povídejte, jaký máte tip.
3: Tež rok 1991.
0: 91, podle čeho jste jej poznal?
3: No podle té dlouhé míle.
0: A všechno ostatní.
3: No jinak chtěl bych pozdravit všechny ze Vsetína a všechny z Valašska.
0: A vy pozdravujte v Trenčíně a mějte se krásně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Adel, je to tvé?
4: Napsala nám třeba Hanka od Hradce Králové. Milý Blaníčku, je to rok 1991. Typuji to podle písniček a v tomto roce se mi narodil můj druhý syn Pepa.
0: Díky.
4: Přidám další čárku ke stejnému roku. Ten nám tady posílá Bány z Chomutova. Končil jsem zrovna vojenskou základní službu v Prachaticích.
0: Děkujeme za vzpomínku.
4: No ale máme tady třeba i tip na rok 1989. Ten nám poslala Alča z Lesné u Znojma.
0: Díky, Alčo, zdravíme do Lesné a pojďme si to všechno zhrnout. Dlouhá míle v televizi, zanikla Varšavská smlouva a konala se všeobecná výstava. A jaký rok jste to hledali? No, třeba takový seriál Dlouhá míle se natáčel v roce 1989, ale v televizi se objevil až v roce
1: 1991.
0: A to byl dnešní tajemný rok.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: A to je z dnešního tajemného roku vše, taky je to vše ode mě a od Adel. Těšíme se na vás zítra ráno v 6. Za chvíli už dopolední vysílání a Pepa Černý. Zůstaňte s Blaníkem a tohle je taky hudební vzpomínka na rok 1991. R.E.M., countryová zpěvačka Kate Pearson a Shiny Happy People.

0: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku nás dnes čeká den zalitý sluncem s odpoledními teplotami mezi 20 až 24 stupni. Lokálně se mohou přehnat nějaké mraky, ale pršet nebude. Na horách pak naměříme kolem 18. Teď už jsou tu informace z dopravy.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Blaník za volantem.
0: V Opavě v Těšínské ulici poblíž kruhového objezdu vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut. Jedno z nich začalo hořet, jsou tam záchranáři také. Počítejte s omezením provozu. V Ostravě v Plzeňské ulici ve směru od Hrabůvky probíhají v pravém pruhu práce údržby. Silničáři tady budou ještě asi půl hodiny. Doporučujeme snížit rychlost. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásný den. Teď už jsou tu další zprávy s Eliškou.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Podnikatelé nemají připravené pokladny na EET. Česko má za sebou další mrazivé ráno. Řecko se připravuje na další vlnu veder. Hezké dopoledne přeje Eliška Votrubová. Elektronická evidence tržeb se zase vrací. O jejím opětovném spuštění od začátku příštího roku ví 88% podnikatelů. A jen necelá třetina věří, že jejich současný pokladní systém novinku bez úprav zvládne. Vyplývá to z průzkumu společnosti Global Payments. Dnešní ráno bylo v Česku pořádně chladné. Na téměř 50 stanicích naměřili 5 stupňů a méně. V horských údolích pak teploty klesaly hluboko pod bod mrazu. Nejchladněji bylo na Šumavě. Na Rokycké slati naměřili meteorologové -4,1 stupeň. Na Kvildě byly -4. Olomoucká porodnice spustila vlastní mobilní baby apku. Nabízí ověřené informace, videa odborníků, podcasty i důležité kontakty, které pomůžou s přípravami na příchod miminka. Pokračuje mluvčí fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.
6: Aplikace rodiče provází třemi klíčovými obdobími, těhotenstvím, porodem a šesti nedělím. V první části najdou budoucí maminky doporučení týkající se pohybu, výživy nebo přípravy na porod. Druhá část aplikace se věnuje samotnému porodu a hospitalizaci. A nakonec třetí část je zaměřena na období po porodu a první měsíce života dítěte.
5: Olomouc je první nemocnicí v Česku, která nabízí vlastní komplexní aplikaci propojenou přímo s porodnicí. Zatímco u nás se v posledních dnech ochladilo, v Řecku se připravují na nejhorší. Úřady varují místní a turisty před extrémně vysokými teplotami. Vyšplhat se mají až na 42 stupňů Celsia. V souvislosti s tím vydalo řecké ministerstvo civilní ochrany červený kód, tedy varování před vysokým rizikem vzniku požárů. Platí pro 5 regionů. Tolik zprávy a Pepo, je to tvoje.
7: Děkuju moc.
2: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaník.
7: Krásné dopoledne, přátelé. Tak to vypadá, že bych se měl přestěhovat do Řecka. Tam je krásných 42 stupňů. Tak za půl minutku bude 10. Odpoledne, ne, dopoledne. To by bylo odpoledne, jak už je noc, že ano. A před námi jsou hlavně české písničky. Budeme si taky povídat, a to o jedné slavné zpěvačce, kterou tady na Blaníku doslova milujeme, a o níž vzniká další muzikál. Teď je tady ale Michal David. Chtěl bych žít tak, jak se má. Tak krásné dopoledne s Blaníkem. Je pondělí.

0: svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Petra Janů, Petr Janda, jedeme dál. A teď k tomu muzikálu.
1: Na mé předměstí je biograf láska.
0: Pozítří to bude 5 let, co nás opustila Hana Zagorová. A zároveň si 6. září připomeneme její nedožité 80. Pražské divadlo Kalich přitom připravilo premiéru 2. dílu muzikálu Biograf láska, který je složený z jejich nejlepších písniček. Podrobnosti nám poví mluvčí Kalichu Jaroslav Panenka.
2: A v době, kdy jsme s Hankou ještě mluvili o muzikálu Biograf láska, tak tam padlo, že kdyby se tento muzikál setkal s mimořádným ohlasem u diváků, nebylo by od věci připravit ještě jeden takový muzikál, neboť Hanka naspívala celkem 900 písní a tak Hanka vlastně souhlasila s tím, že je tu ještě prostor pro jeden takový. No a to už se dostává k naší aktuální premiéře, která proběhne 6. září přesně na výročí 80. narozenin Hanky. Biograf láska 2, nový příběh.
0: A já ještě dodám, že role kmotra muzikálu se ujme pan Štefan Margita. Tolik tedy divadelní prkna Hana Zagorová a teď si dáme aktuální píseň. Krištof tak nějak málo tančím. Aktuální, protože v pondělí málo kdo hodně tančí. Hezké

0: Kňaga až ďorp, nejlíp jim bylo. Přátelé, mám pro vás smutnou zprávu. Holý skončí. 64 let to pánové táhli, představte si to. A teď se rozhodli to ukončit. Ze zdravotních důvodů tedy. Kytarista Tony Hicks prohlásil, že se chce stáhnout do ústraní, už je mu 80 let a ze solidarity k němu se k němu připojuje i bubeník. No, 64 let, to je strašná doba. Vydali pánové 23 alb za tu dobu, byli slavní a představte si, možná si říkáte, teď oni stejně už dlouho nehrajou. Vůbec ne, oni ještě letos koncertovali, ale letošní rok je tedy definitivní konec. Tak zdravíme Hollies a děkujeme za těch 64 let muziky. Za chvilku Miraj a Tina Turner na Blaníku.
1: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
11: Stavebniny Janík. Stavebniny...
12: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
13: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
12: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharová pizza, bo na velikosti prostě záleží.
14: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
15: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
16: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
17: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
18: Tradiční dožinky v Soběžovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběžovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
19: McDonald's vás zve na hypodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
20: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
21: Pohodové České rádio.
22: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Tak co, nebyla to ona?
1: Slunce dál svítí
2: na Rádiu Blaník.
0: Samozřejmě, že to byla ona a tady už zvoní strašně moc telefonů, teda telefonních linek. Telefon máme jenom jeden, ale linek máme spoustu. Tak se podíváme, kdo pak je na lince číslo jedna. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se jmenujete?
3: Bára.
0: Bára. Báro, odkud voláte? Jsi z auta, co?
3: Ne, z Prahy.
0: Z Prahy.
3: Z domova.
0: Jo, z domova. Prosím vás, tak proč voláte právě teď na Blaník, mi řekněte?
3: No, volám na výherní písničku.
0: Jo. A máte, máte ji naštudovanou?
3: No snad jo.
0: Jo, takže jste připravená poslechnout si ukázku a říct nám, kdo pak to zpívá?
3: Ano.
0: Dobře, tak pozorně poslouchejte, jo?
3: Ano.
4: Tohle místo je všude kolem nás. Stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
0: Poslouchat ten hlas a říct si teďka to jméno. Tak Báro, kdo pak to byl?
3: Je to Kateřina Marie Tichá?
0: Myslíte, že to je Katka, jo? A jste o tom přesvědčená?
3: No, jsem.
0: Tak já musím zklamat naše posluchače, protože nebudou hrát o 10 tisíc. Vy jste těch 5 tisíc schrábla prostě, Báro. Máte radost?
3: Mám strašně velikou.
0: To jsem hrozně rád. Za co to utratíte? Za dovolenou záříjovou?
3: No, spíš rekonstruujeme byt, takže asi.
0: No, tam se hodí každá koruna, to je jasný. 5 tisíc to budou minimálně futra, ne?
3: No.
0: Tak jo. Báro, prosím vás, zůstaňte mi na telefonu, ať si vyměníme adresy, jo?
3: Tak ano, jo. Ano, děkuju.
0: Moc vám děkuju, nemáte
3: já
0: za co.
3: Já moc děkuju.
0: Jste skvělá. Tak, přátelé, další sympatianda vyhrála, mám hroznou radost, poznala Kateřinu Marii Tichou. No a kdo ví, třeba ta písnička zazní opět zítra. Budeme hrát o 5 000.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Ale teda ona může zaznít klidně ještě dneska, jo, jsem chtěl říct. Za chvilku Ricky je povery a Čechomor na Blaníku.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
12: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
11: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
15: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
16: České rádio.

0: Martin Maxa ráno v ulicích. Posloucháte Rádio Blaník. Mám pro vás české písničky, třeba Divokýho Byla. Taky Marka Ztraceného. Časy se mění, ale Helena Vondráčková zůstává stejná. Prosím, ještě si tu šanci dej, je kulatý. Příští rok vyprodá Eden. Uvidíte, za chvilku počasí, doprava, zprávy. Hrajeme vám hezky česky. A za 6 minut bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
3: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
2: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
4: Člena skupiny Centropol.
2: Vás to nebude stát ani korun.
3: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
2: Tak se přihlaste i vy. Přímo na stránkách radiovlaník.cz.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
5: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes většinou jasno, přechodně polojasno, odpoledne lokálně oblačno, ale srážky žádné. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 20 až 24 stupňů a nahoře.

0: Pátem a půltém kilometru stojí porouchané osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Peníze na silnice kraje nedostanou. Vodáci v Krumlově proplouvají tubusem. Vrtulníky Viper opět vzlétly. Příjemné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Státní příspěvky na krajské silnice definitivně končí. V tomto volebním období s nimi nepočítají ani ministr dopravy Bednárik, ani ministryně financí Schillerová. Zejména opoziční hejtmani krok kritizují. Podle nich to bude mít výrazný dopad na stav silniční sítě. Déšť v posledních dnech výrazně zvedl hladiny řek a zlepšil stav půdy. Nicméně ani tak sucho nezmizelo. Dlouhodobý nedostatek vláhy se projevuje dál třeba na městské zeleni a ohrožuje některé živočichy. Výraznější srážky by do Česka mohly přijít na konci týdne. Plavba Českým Krumlovem je teď pro vodáky bezpečnější. Omezovalo ji bourání a přípravy stavby nového mostu přes Vltavu. Nově lodě problematickým místem proplují speciálním tubusem. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje Hana Dědičová.
3: Původně bylo plánováno, že by vodáci nemohli místem proplouvat a museli by přes staveniště svoje lodě přenášet. Jihočeský kraj proto po dohodě s dodavatelem zvolil takové řešení, aby mohli vodáci bez přenášení lodí pod stavbou mostu bezpečně proplout.
2: Stavba celou rekonstrukci prodraží o více než 4 miliony korun. Vrtulníky Viper v Polsku opět drží pohotovost. Stroje se do vzduchu vrátily po dokončení kontrol, organizačních opatření a proškolení posádek. Nelétaly od července, kdy po pádu armádního vrtulníku Venom v Náměšti nad Oslavou zemřela vojákyně a další 4 vojáci se zranili. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
4: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka nám zbývá do 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat. Dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, a taky si budeme povídat o pražské záchrance, která chystá svůj velkolepý den. Teď je tady Marek Ztracený, ten zažil taky svůj velkolepý den na Letné a bylo to euforické. Tohle je Moje milá. A klepři pondělku, tak krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Divoký byl kapela z Úval a jejich Plakala na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, už je tady Petr Slíva, našel další zlaté české ručičky a tentokrát to bude něco pro milovníky zmrzliny. Nebo chcete-li dželáta.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Tomášem Bekem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme povídat o zmrzlině, o řemeslné zmrzlině. Přímo bych řekl o gelátu. Říkám to dobře?
4: Ano, ano.
3: Čem je jiné to gelato, to italské gelato od takové té české klasiky, kterou známe?
4: Ono jako jde o to, co je ta česká klasika, protože točená zmrzlina v Česku je daleko víc rozšířená než všude jinde, takže pokud Čech si představí zmrzlinu, tak rozhodně tu točenou, ale samozřejmě i my, Češi, umíme tu řemeslnou. Ale rozdíl mezi gelátem a zmrzkou, klasickou zmrzlinou, je v podstatě jakoby v teplotě podávání, protože u těch zmrzlin jsme zvyklí na to, že to je hodně, hodně tuhý, hodně takový betonový, stvrdlý, zmlažený, když toto gelato je takový jemný na to servírování, aby to už pachlý šlo buď do kelímku nebo do kornoutku jemně, takže ten rozdíl může být někdy 6 až 8 stupňů mezi klasickou zmrzlinou a gelátem.
3: Vy tu vaši zmrzlinu vyrábíte pod značkou Gelado, no? Kde jste se to naučili?
4: No, tak my zmrzku děláme už 6 let, ale je pravda, že jakoby vlastní výrobu máme teprve 3 roky a jsou takové dvě cesty, buď být samoukem dlouhodobým a pokus omyl, anebo, což uděláme většina, zvlášť těch pražských řemeslných zmrzlináren, že vyrazila do Itálie, přímo do univerzity, kterou má Carpigiani, což je výrobce zmrzlinových strojů, který taky používáme, a tam má to v kurzu zhruba měsíčním naučím a pak je třetí cesta, kterou jsem chtěl jít já, a to, že jsem si toho, doufám, že nejlepšího zmrzlinového učitele z Itálie pozval k nám do výroby a vlastně ten kurz v uvozovkách byl velmi intenzivní, jo, že opravdu jsme tady byli týden od rána do večera a ty všechny taje, který ten italský mistr uměl a znal, tak mě předal a pro mě to bylo daleko intenzivnější, než třeba jít právě na tu jednu univerzitu do Itálie, kde ten kurz je v počtu 12-15 lidí a není tak intenzivní.
3: A najdeme v tom vašem gelátu nějakou českou stopu?
4: No určitě, já jsem musel hodně upravovat i ty chutě, protože Italové, když jsem třeba teďka první nápadá pistáciová zmrzlina, tak ty mají prostě klasicky jakoby slanou. A to mi prostě do ty pistácie tu sůl nemůžeme dát, protože ten český konzument to prostě jakoby nepřijmul a prostě se na to díval jako jinak. Takže oni mají rádi, ale v podstatě i já, tu pistáciová je i u nás vajková loď a je spíš jako do sladka než do slana.
3: Tak já se někdy stavím a dám si právě tuhle. kdyby se chtěli stavit, je posluchači, kam se mají stavit? Nebo jak se dostanou vlastně k vaší zmrzlině?
4: No, já jsem to celý ten náš koncept stavil na to, že děláme něco, co ostatní moc jako neradí dělají, protože to je hodně pracný a to jsou kelímky. Vyloženě prostě jako řemeslná zmrzlina v kelímku, která se dá koupit v řetězcích a to je vlastně to naše. A zmrzlinu prodáváme jenom u partnerů, nemáme vlastní zmrzlinárnu, protože jsme to ani nechtěli. My jsme se skutečně chtěli věnovat jenom výrobě a prodeji skrze řetězce.
3: Takže hledat tuhletu značku, nebo se podívat k vám na stránky a tam asi člověk najde seznam prodejen, kde to může koupit. Pojďme teda prozradit ještě ty internetové stránky.
4: Tak je to www.gelado.com.
3: Takhle jednoduše. A pokud by to někdo nechytil, tak to najde taky na našich stránkách po skončení pořadu. Tak já se s vámi teď rozloučím. Popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří. A zůstaňte mi ještě na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Děkuju. Naschledanou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Peťo, moc krát děkujeme. A teď MC Erika Barbara a jejich sen.

0: Koníčkové léto.
1: Na Blaníku.
2: Breathless drive

0: Bára Basiková, Veni Domine, na vlnách Rádia Blaník. Už je to 28 let, co vydala Bára Basiková album, které bylo celé latinsky. Jmenovalo se Gregoriana a byl to unikátní hudební projekt, který kombinoval gregoriánský chorál a duchovní tématiku s moderními popovými prvky a ezoterickým nádechem. A právě tahle písnička Veni Domine z Gregoriany se chytla a do dneška se hraje. To album celé je zajímavé, doporučuju, pokud někdy budete mít večer takovou náladu jako na rozjímání, tak tahle deska je na to úplně skvělá. Za chvilku Queenie, I Want to Break Free, taky Slza a Stevie Wonder. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhaus Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
7: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
8: Komnictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Komnictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.komnictvihavlický.cz.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
11: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
12: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
13: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz.
16: Starnet internet. Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Stevie Wonder, I just call to say I love you. Volal jsem jenom proto, abych ti řekl, že tě miluju. Už je to 41 let, co za tuhle písničku dostal Stevie Wonder Oscara. Ona byla klíčovou ve filmu Žena v červeném. A teď míříme do Prahy, do samotného centra na Staroměstské náměstí, protože tam se zítra odehraje Den s pražskou záchrankou. A bude to velkolepé, přátelé. Začíná se v 10 dopoledne, končí se až v 7 večer. Po celý den se na hlavním pódiu budou střídat hudební vystoupení, rozhovory s odborníky a hosty, ukázky práce zdravotnické záchranné služby hlavního města i prezentace partnerských organizací. A jaká témata tam na vás čekají, to nám řekne sám šéf pražské záchranky Petr Kolouch.
1: Hovořit se bude například o duševním zdraví, cévních mozkových příhodách, možnostech dárcovství kostní dřeně nebo rizicích spojených se syntetickými kanabinoidy.
0: Takže už zítra na Staroměstském náměstí v Praze Den s pražskou záchrankou od 10 až do 7 večer. Přátelé, více vám řekne v dobré zprávě dneska Sára Dvořáková, ta to vezme velmi zevrubně. My si hlavně hrajeme, takže za chvilku Šalom a Stín katedrál. Posloucháte Blaník.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Pohodové české rádio.

0: fenomén, rodák z Říma, Eros Ramazzotti na vlnách Rádia Blaník. Trocha italštiny a teď pouze hezky česky, protože začíná česká hodinka. František Nedvěd.
1: Kočovní herci tu jsou, máky kvetou.
0: Michal Tučný a ta naše.
2: Když si báječnou ženskou vezme báječný.
0: Ta u nás zněla na Blaníku jako první v 99. A zaspívá nám taky sám mistr. Česká hodinka před námi, taky počasí, doprava, zprávy, teď absolutně, teď prostě, chtěl jsem říct bezprostředně, ale nemohl jsem na to přijít. No a hrajeme vám hezky česky celé léto, za 5 minut a malý kousek už bude poledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
8: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
9: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou oblačná až zatažená. Místy se objeví déšť nebo také přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou zítra pohybovat v rozmezí od 18 do 22 stupňů. Na horách to bude okolo 13 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
10: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SF.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vláda řeší s tripartitou růst minimální mzdy. Zřícený větrník už spole u poštátu zmizel. Spojené státy chystají na Irán nejtvrdší sankce. Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V příštím roce by mohla stoupnout minimální mzda, a to o 2,5 tisíce korun. Před mimořádným jednáním tripartity to řekl šéf České televize ministr práce Aleš Juchelka.
3: My jedeme podle toho vzorečku, který vlastně během minulého volebního období jsme přijali zákonem, to znamená do roku 2029 zvyšovat minimální mzdu na úroveň 47% průměrné mzdy. Nicméně hned poté navazuje po tripartitě jednání, které budeme mít ohledně navyšování platů.
2: A tam půjde Juchelka za vládu se systémovými úpravami tabulek tak, aby žádný z pracovníků nekončil pod minimální mzdou. U počtátu už uklidili trosky spadlého větrníku. Materiál ze 30 metrů vysoké stavby bude z velké části zrecyklován. Půjde hlavně o kovové části. Větrník byl součástí parku se 4 větrnými elektrárnami. Počtátská radnice teď po havárii požaduje kontrolu technického stavu zbývajících 3 elektráren. Poslední srpnový týden přinese chladná rána, ale i tropické počasí. Dnešní ranní teploty se pohybovaly od 9 jen do 4 stupňů. Od zítřka se ale začne postupně oteplovat a v pátek se nakrátko vrátí vysoké teploty. Na Moravě bude až 32 stupňů, o víkendu ale přijde ochlazení a také déšť. Irán pohrozil zemím, které se přidají k chystaným americkým sankcím. Americké úřady by dnes totiž měly představit nové sankce proti Iránu, které podle ministra financí budou nejtvrdší v historii. Nové kolo sankcí přichází po skoro 6 měsících od začátku války mezi Iránem, Spojenými státy a Izraelem. Iránskou ekonomiku má srazit na kolena. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa Černý.
4: Je to tak, děkujeme, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Přátelé, krásné skoro poledne, za čtvrt minutku už je to tady, tak dobrou chuť, pokud právě obědváte. Já vám budu klasicky servírovat pouze české písničky, protože tahle hodinka mezi 12. a 13. to je česká hodinka na Blaníku. Každý den. No a co nás čeká v tomto týdnu v české hodince? Já mám pro vás 10 lístků na jeden z posledních letních festivalů. V Kutné Hoře se v sobotu odehrají Beaty léta, což je intimní letní festival v srdci Kutné Hory, jedno z nejhezčích festivalových míst. A přátelé, dneska mám první dva lístky pro vás, jo. Pokud je chcete, tak musíte najít ve vysílání teď v té české hodince Petra Koláře, protože Petr Kolář na Beatech léta zahraje a zaspívá. Tak jakmile bude doznívat písnička Petra Koláře, volejte 800 109 109, pokud tedy máte v sobotu čas a chcete jít do Kutné Hory, to dá rozum. A taky pokud máte koho vzít sebou, protože lístky jsou dva, tak já za chvilku toho Koláře zahraju, jo, pustím ho a vy si připravte telefon a já vám budu držet palce, ať se dovoláte jako první. Hana Zagorová, Řeka zázraků, to ještě není Petr Kolář.

0: Kdo pak nám to dospíval na Blaníku? Petr Kolář, samozřejmě, přátelé, vidím, že jste princip této hry dokonale pochopili, protože všechna čísla tady svítí, tak já zmáčknu opět linku číslo 1. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
1: Kloudová Klatovi, dobrý den.
0: Kloudová,
1: já volám, že zpíval Petr Kolář.
0: No. No a co to znamená podle vás?
1: No já nevím, já jsem právě, to je ono, my jsme právě slyšeli, až bude zpívat Petr Kolář a teď tady dělám objednávky a teď co slyším, říkám, kolik dní musíme volat, protože zpíval Petr Kolář, ale nevím, o co se hraje.
0: Ježíš Maria, paní Kloudová, prosím vás, hrajeme o vstupenky na festival, který se bude konat teď v sobotu 29. v Kutné Hoře a bude to velkolepé, je to v krásném prostředí, protože Kutná Hora je nádherná a bude tam hrát Lucie, Aleš Brichta, Pekař, Petr Kolář, Pavel Celta, Martina Pártlová tam bude zpívat, Jakub Děkan tam bude, Paulí Garant a tak dále a tak dále. Prostě velkolepý, krásný festival, já mám pro vás dva lístky.
1: Máte pro mě dva lístky, jo?
0: No.
1: To, tak to je super.
0: Máte radost, no to jsem rád.
1: No mám radost.
0: Já se lek, že řeknete, v sobotu já nemůžu, tak naschledanou.
1: Ano, ne, tak my máme s manželem výročí, takže to spojíme.
0: Je, no to je paráda, kolik máte let?
1: 27
0: let spolu, tak to zatleskáme ještě jednou tady. Jaký je recept na tak dlouhý vztah?
1: Asi tolerance. A někdy ústupky. A trpělivost, ano.
0: A to je zajímavý, všichni říkají tolerance a trpělivost. No prostě, není to s náma jednoduchý, co?
1: Co je, se mám opět, já jsem rodňáka Roztepana.
0: Ještě,
1: já vás strašně ráda poslouchám. Prostě.
0: Fakt, to jsme rádi. A jak se jmenujete křesným jménem?
1: Petra.
0: Petro, tak víte co, zůstaňte mi na telefonu, já vám řeknu, jak vám... Prosím?
1: Ne, to kolegyně, matka jí volá, její maminka jí volá, že mě slyšela v rádiu, jestli jsem to opravdu já.
0: Jo, je to ona, prosím vás. Peťo, prosím vás, zůstaňte mi na telefonu, jo? Gratuluju, mějte se zatím hezky. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Taková sympatická dáma. Přátelé, uvidíme, kdo vyhraje zítra. Já opakuji, festival Beaty léta se odehraje teď 29. v sobotu v Kutné Hoře a bude to velkolepé. Zítra budeme hrát znovu. Kolik je hodin? 12:13. Teda vám řeknu, ten čas letí.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Olympik na vlnách Rádia Blaník. Dneska jsem vám oznamoval, že Holís, slavní britští Holís, končí. Ale Olympik, ten jede dál. Jsou prostě úžasní a nesmrtelní. Zdravíme Janga. A nejbližší koncert budou mít teď v sobotu 29. ve Víravě na letním parketě. Olympik Tour 2026 pokračuje právě do Víravy. No a těch koncertů, když koukám jenom do konce letošního roku, taková hromada, no pánové, klobouk dolů, ať vám to hraje. Za chvilku Kex, Dalibor Janda, taky Reddy Kirken, 1+1. Posloucháte Blaník.
1: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
2: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel.

0: trávení během celého léta. Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
1: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
0: McDonald's vás zve na hypodrom do Bravantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
5: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
6: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
5: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
6: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
5: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
6: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
5: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
6: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
7: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
8: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.

0: A zpět, to je i Valecká v kostce. Už je zpět, přátelé.
1: To je dobrý teda, tam a zpět v kostce, no to nevím teda.
0: Ne, tak kostka nejseš, to je pravda.
1: No, to Ivuško, kulička.
0: Ivuško, já jsem ti chtěl říct, no. Ty seš to, čemu se říká influencer.
1: Já, jo?
0: No, influencer je někdo, kdo má vliv, protože slovo influence je v češtině vliv. Takže influencer je vlastně vlivař.
1: Myslíš, že mám vliv? Jo.
0: Máš ohromný vliv, protože norský fotbalista Erling Haaland se nechal ostříhat a vypadá úplně přesně jako ty.
1: Nekecej.
0: Jo, on měl tu dlouhou hřívu, všichni ho znáte, že on chodí jako s tou vystrčenou bradou dopředu, je takový svérázný chlapík. No a tu dlouhou blondětou hřívu si teď ostříhal a vypadá úplně jak Ivalecká.
1: No, není to možný.
0: No, takže takovýhle máš vliv.
1: To s tomu teďka teda pomoh.
0: Proč?
1: Tak budou všichni psát, a to je ten fotbalista.
0: Já jsem myslel, že teď se začnou blaníci jako houfně stříhat na Ivu.
1: Ne, já si myslím, že blaníci, nevím jestli všichni, ale někteří s mými vlasy mají problémy. Jo, pozor, já to vidím v těch komentářích, ale prosím vás, přátelé, vůbec se nestresujte mojí hlavou, jo. Nosím ji na krku já, že jo.
0: Je to tak. No. A navíc teda já za sebe musím říct, já tě znám už strašně let. Vlastně ano. 16 let se známe.
1: Víc. No, to možná i víc, člověče.
0: Ne, 16 myslíš, let.
1: Jo?
0: Před 16 lety jsme spolu poprvé vysílali. Aha. A já mám pocit, že se absolutně v těch vlasech našla.
1: Jo, no. Hele, mě to vyhovuje. Jo, nemám ten krk mokrej v létě, že jo, to jako tak. To tak mají lidi a to, nemusím si dělat ty culíky a copánky, řešit gumičky a takovýhle věci. Hmm. To je paráda, lidi, to je paráda, hele, schoďte to a uvidíte.
0: Ivuško, sluší ti to strašně, ale já musím říct taky, já, když mi narostou trošičku vlasy, a to se bavíme o 4 cm,
1: no
0: tak prostě v tom sprchovém koutě je to trápení, musím to mejt a teď to, a no, jakmile přijdu od holiče, no. Od paní teda kadeřnice, já jí zdravím tímto, ona poslouchá baník tamhle přes ulici. Tak prostě to je svoboda najednou.
1: No jistě, to je obrovská svoboda.
0: Svoboda pro vlasy!
1: Jako takhle, musíte na to mít takzvaně koule.
0: Tak, Michal Tučný, báječná ženská, což je Ivalecká. Mějte se krásně, přátelé.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
11: pak hrnky, flešky, kufříky,
10: vyměním za kuponky.
11: Škola volá!
12: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
13: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: Tři sestry a Mexiko na Blaníku. Za 6 minut bude 13 hodin. Za chvilku startuje odpolední vysílání na Blaníku a tam bude třeba Olga Lounová. Tom, je plán, kolik let ještě... Taky kabáti. Tak kočár, a MIG 21. Hezky česky, tedy i po 13. hodině. Za chvilku jsme zpátky, počasí, doprava a další zprávy budou následovat. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny
3: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
3: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
0: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Blaník, počasí.
6: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty by pak měly došplhat mezi 18 až 22 stupňů Celsia. Na horách to bude okolo 13 stupňů. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
7: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Blaník za volantem.
6: V Prostějově v ulici Marie Majerové došlo k nehodě dvou osobních aut. Projíždějte tam opatrně. Na trase z Vizovic na Vsetín u Lutoniny vyšetřuje policie srážku 3 osobních aut. Provoz tam zpomaluje, buďte také opatrní. A na dálnici D35 na 283. kilometru směrem z Lipníku nad Bečvou na Olomouc havarovala dodávka s kamionem. Blokují jeden jízdní pruh, počítejte tam se silným provozem. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu opět zprávy.

0: Křídla stojí už jen asi čtvrtina. Dnešek je navíc kontrolním dnem, kdy postup prací vyhodnotí demoliční firma Statik i zástupce vlastníka. Škola s nimi spojené kroužky se pomalu blíží. Znojmo chce rodinám jejich uplacení usnadnit a na volnočasové aktivity může na jedno dítě přispět až 2 200 korunami. Jak je možné si o něj zažádat, dodává za město Eliška Vorlická.
1: Pro školní rok 2026-2027 bude možné žádosti podávat od 1. října do 30. listopadu 2026. Přičemž poslední den je nutné žádost doručit do 12 hodin. Podání bude možné elektronicky prostřednictvím portálu občana pomocí interaktivního formuláře.
0: Ten je možný poslat datovou schránkou, poštou anebo osobně. Sucho letos výrazně ovlivnilo i houbařskou sezónu. Podle mykologů ale dávají určitou naději srážky z minulého týdne. Pokud by se k ním přidaly ještě další deště za týden až 10 dní, by se mohly objevit houby, jako jsou žampiony anebo bedly. Jde o houby, které nežijí v symbióze se stromy a tak často rostou i mimo les. Olympionička Tereza Hrochová vynechá po evropském šampionátu mistrovství světa v silničních bězích. V Birminghamu obsadila 9. místo v maratonu. Jak na sítích napsal její trenér, konkurence na světovém šampionátu je obrovská. Dosáhnout na přední příčky je extrémně náročný cíl. Nechtějí proto opět prý v médiích číst o tom, že na šampionát jeli jen na výlet. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Ivalecká.
2: Ivalecká na Rádiu Blaník.
3: Tak ještě jednou krásný dobrý den, přátelé, polovinu pondělí máme za sebou a teď hurá do odpoledního bloku na Blaníku. Jaký bude tento týden? No, já jsem optimista, stejně jako Olga Lounová.

0: právě teď. Janek Ledecký na Blaníku 9 minut po 13. hodině. No a Janek s námi opět vyrazí na další letní koncert.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Máme pro vás další letní koncert už tento pátek 28. srpna a tentokrát za vámi dorazíme do Tišnova. Začínáme 5 minut před 5. odpoledne na náměstí Míru a tam bude zmiňovaný Janek Ledecký, ale taky Vojta Nedvěd, Tereska Mašková a naše blanická kapela. Vstupné se samozřejmě neplatí, ostatně jako na všech našich letních koncertech, takže vemte, koho můžete. Má být hezky, tak si to přijďte s námi užít. A stejně jako ve všech ostatních místech, nebo kde jsme tady byli a kde jsme odehráli naše koncerty, i tady apeluji na to, abyste si vyzvedli, pokud na koncertu budete, naši zbrusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože už brzy, opravdu velmi brzy, možná právě vám přinese spoustu peněz. Jednomu z vás zcela určitě rovných 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní zastavte v pátek 28. srpna v Tišnově, jak už jsem říkala, startujeme 5 minut před 5. odpoledne na náměstí Míru.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

0: No, nevím, jestli může být projížďka malotraktorem uklidňující, když po poslechu téhle písničky ten pocit tak trochu mám. Co ale fakt pomáhá, je ptačí zpěv. Pardon. Opět se to potvrdilo, ptačí zpěv umí vrátit dobrou náladu. 10 minut aktivního poslechu vás sklidní, navrátí vám dobrou náladu a zbaví stresu. Potvrdila to nedávná studie, kterou v Americe podstoupilo přes 100 studentů vysoké školy. Tak to vyzkoušejte.
1: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
2: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
7: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
8: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
9: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
13: Halo, halo. Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
14: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
15: Tradice. tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
16: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
17: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Hložek a Petr Kotwald a Suzy, 7 minut po 2. My se teď, přátelé, vydáme do Vizovic. V rámci tankobraní se tam totiž včera konalo tradiční klání jedlíků. No jo, spali se tam knedlíkama. O titul opět obhájil Radim Dvořáček z Ostravy. Jako jeho výkon je neuvěřitelný. 193 švestkových knedlíků za hodinu. Dokážete si to představit? Jako 193 švestkových knedlíků, asi to nebyly žádné malé knedlíčky, jo. Prostě velké knedlíky, jasně těch 193. No ale co si budeme povídat, je to rekordman a se svým výkonem prý nebyl spokojený.
1: Nejsem úplně spokojený s tím, já jsem doufal aspoň 200, ale nějak to nešlo dneska. Já jsem využil teda, že se mohlo zapíjet dneska, ale využil jsem to až moc, myslím, že jsem vypil tak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba. Ale nevím, co jsem udělal špatně, jestli příprava, nebo ty knedlíky byly výborné, ale 200 zase nepadla, už druhý rok za sebou, tak nevím, snad příště.
0: Jo. No, zatím nejlepší výkon v soutěži a zároveň světový rekord drží Američan Patrick Bertoletti. Ten v roce 2008 spořádal 233 knedlíku. No, to už je opravdu dost. Tak zdravíme do Vizovic a teď už zase zpátky k písničkám.
2: Tankovací karta za 5000 zná ode dneška svou majitelku.
3: No a další rozdáme zase za týden.
2: Taky už víme, kolik kdo z nás sní knedlíků.
3: A do rána je vytrávíme, takže zítra v 6 zase na značkách.
2: Těšíme se na vás, Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
2: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Stavební Nidek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez Muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez Muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na dek.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
13: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
17: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
0: Televize Seznam vám dnes přinese další vydařenou italskou komedii s Paulem Villagem v hlavní roli. Co se bude dít, když hasič těsně před odjezdem na dovolenou dostane povolávací rozkaz na cvičení v římském hasičském sboru? Tak to se dozvíte už dnes v komedii Hasiči, která na televizi Seznam začíná 5 minut po 9.

0: Hej, už se to blíží, nevím sice co, ale zpíval o tom Daniel Hůlka, tak to asi něco bude. Za 7 minut bude 14 hodin, no tak 14. se nám blíží, to je tedy fakt, s tím nic neuděláme, prostě tak to máme všichni. Podíváme se, co budeme hrát v příští hodině, mám tu třeba Petra Nováka. Je to růže, nebo polují stín. Co je to láska, taky František a Buty. František udělal všechno, co mu řekla. A nebo Petr Muk. Trochu romantiky, tak, to si dáme v příští hodině. Za 7 minut 14 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky. Váš Ivan Vodochodský.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
6: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou oblačná až zatažená, místy s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat v rozmezí od 18 do 22 stupňů Celsia. Na horách to bude okolo 13 stupňů. O počasí všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
7: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Babišův kabinet projednal změny v penzijním spoření. Školy už za pár dní zaplní milion dětí. Maďarsku řeší havary Gripenu. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda schválila změny v penzijním spoření. Podle návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření by se měla pro mladé klienty zvýšit podpora. Zároveň by měly také klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Školáky čeká poslední týden prázdnin. Do prvních tříd nastoupí 1. září na 115 000 dětí. Celkem jich bude na základní školy chodit přes 1 milion. U některých dětí můžou rodiče řešit nechuť spojenou s chozením do školy a víc tomu řekla v České televizi psycholožka Olga Kučerová.
11: Pokud se tohle stane, tak vždycky bych se jako rodič obrátila na třídního učitele, protože to je jako styčný důstojník, ten nám může dát jako zpětnou vazbu, co se vůbec té třídě děje. Velmi často je to jako nepohodnutí se s kamarády. A převléká se to za tohle jako mě se tam nechce, mě to nebaví. Hodně často je to v nějakých jako sociálních vazbách mezi těmi dětmi.
10: Rodiče by také měli podporovat autoritu učitele, že školní problémy by mělo dítě primárně řešit s ním. Železničáři stále opravují podemletou trať mezi Olbramovicemi a Benešovem. Plně průjezdná by měla být ve středu večer. Vlaky tam do té doby budou jezdit po jedné koleji sníženou rychlostí. Musí se totiž počkat, až dojde k vytvrdnutí materiálu. Vlaky můžou mít až 20 minut zpoždění. V Maďarsku se zřítil stíhací letoun Gripen. Došlo k tomu u maďarského Szolnoku v centrální části země a pilot se katapultoval. Příčina nehody je v současné době nejasná. Podle maďarského premiéra nedošlo k žádným zraněním ani obětem na životech. Tolik zprávy Rádia Blaník.

0: Klopr na Blaníku, 7 minut po 14. hodině. Je pondělí 24. srpna, to je neuvěřitelné, jak rychle nám to utíká, co ty prázdniny, nebo se to zdá jenom mně. No jo, no, to tak prostě je. No ale k 24. a pondělku se nám váže co? Listování hudebním kalendářem. Tak kdo pak tento týden slaví? Na koho budeme písničkami vzpomínat? To nám řekne Dan Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám pohodové pondělí. I tentokrát vám samozřejmě nabízíme přehled zajímavých hudebních výročí tohoto týdne. Své 75. narozeniny slaví dnes člen skupiny Elán Jan Baláš. A k narozeninám přejeme dnes všechno nejlepší zpěvačce Blance Šrumové. Popozí si připomeneme 61 let od chvíle, kdy se poprvé a zároveň naposledy setkali skutečné legendy. Členové skupiny Beatles a král rock'n'rollu Elvis Presley. No, nevím, co bych za to dal, kdybych mohl být klidně jako malinká muška u takového setkání. V sobotu můžete spolu s námi zavzpomínat pro změnu na krále popu. Zpěvák Michael Jackson by se dožil 68 let. Ve stejný den uplyne 23 let ode dne, kdy nás opustil zpěvák Stanislav Procházka mladší. Nyní se opět vrátíme k Beatles. V neděli to bude přesně 57 let, co v Anglii vyšel jejich největší hit, písnička Hey Jude. Složil ji Paul McCartney pro syna Johna Lennona Juliana. Chtěl ho tak podpořit v těžké situaci, ve které se ocitl po rozchodu svých rodičů. Písnička Hey Jude byla podle časopisu Rolling Stone vyhlášena 8. nejlepší písní všech dob. Však je to vše, přeji vám krásný týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: To byla hezká tečka. Signál Festival, přátelé, tak letos bude, přinese ve svém výstavním programu jedno dílo, které vytvořila americká umělkyně Laurie Andersonová. Je to imerzní projekt na měsíc a vezme návštěvníky na cestu vesmírem. Dílo vzniklo k 50. výročí přistání člověka na měsíci a bude k vidění v pražském divadle X10. Festival mimo jiné nabídne celkem 8 interiérových děl a kromě nich samozřejmě tradiční volně přístupné venkovní instalace. Uskuteční se letos od 15. do 18. října, tak si to poznamenejte a těšte se.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.

0: Hola, hola! Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
2: 4 cm? To ani nepoznáš!
1: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na Chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
0: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle Probio Prebio pro správné trávení během celého léta.
5: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Teamsport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
6: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
7: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
8: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
10: Nemáme ani moře, ani velehory.
11: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
12: Zlaté české ručičky.
13: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
11: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
12: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Ladíte Blaník, krásné odpoledne, 40 minut po 14. tedy za 5 minut už bude 3:15. Teď nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou je tu Sára, já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a zdravím všechny posluchače. Už zítra se na pražském Staroměstském náměstí můžete potkat se záchranáři trochu jinak než při výjezdu k zásahu. Záchranka tam společně s hlavním městem pořádá den s pražskou záchrankou. Od 10 dopoledne až do 7 večer si lidé budou moci prohlédnout sanitky a speciální techniku, sledovat ukázky zásahů a hlavně si sami vyzkoušet, jak správně poskytnout první pomoc. A právě ta může být v prvních minutách rozhodující. U srdeční zástavy je v Praze podle magistrátu 8 z 10 pacientů resuscitováno lajky ještě před příjezdem záchranářů. A to podle pokynů operátora tísňové linky 155. I proto se návštěvníci budou resuscitaci věnovat. Dále také zastavení silného krvácení nebo správné komunikaci s operátorem. Co dalšího zítřejší den nabídne, přiblíží ředitel pražské záchranky Petr Kolouch.
3: Program nabídne odborné rozhovory zaměřené na aktuální zdravotní a bezpečnostní témata. Hovořit se bude například o duševním zdraví, cévních mozkových příhodách, možnostech dárcovství kostní dřeně nebo rizicích spojených se syntetickými kanabinoidy. Hlavním cílem je, aby se lidé v případě mimořádné události nebáli zasáhnout a věděli, jak správně reagovat v prvních, často rozhodujících minutách. Právě připravenost a ochota reagovat mohou v takové chvíli sehrát zásadní roli.
2: Ještě jednou zdůrazňuji, že program začne v 10 hodin dopoledne na Staroměstském náměstí a potrvá do 7 večer. Vstup je zdarma a první pomoc si tam můžete nejen poslechnout, ale především sami vyzkoušet.
0: Skvělé, skvělé, skvělé. Já myslím, že povinně bychom tam měli všichni. Otázka je, kdyby jsme šli všichni, jestli se tam vejdeme. Ale spíš takhle, kdo může, měl by se tam zastavit. Sáro, moc děkujeme, tohle byla užitečná, dobrá zpráva. Těšíme se zítra, ahoj.
2: Já taky, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Pozemek k bydlení v Petrovicích na Rakovnicku za 3 923 100 korun, byt 2 plus 1 v Chebu za 3 299 000, byt 1 plus KK v Příbrami za 3 669 400, pozemek k bydlení v Binovicích na Písecku za 5 980 000 a rodinný dům v Netolicích na Prachaticku za 8 350 000 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Růžový sísl otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datar, opravdový elektrospecialista.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
13: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
14: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
13: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Atención!
17: Jen jednou za rok se to stane.
9: Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
16: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: New Kids on the Block na Blaníku a 15. hodina před námi. Za chviličku budeme pokračovat. Tuhle zahraniční písničku vystřídají české písničky. Bude tu třeba Karel Gott.
1: Když muž se ženou snídá.
0: Taky doktor Dam-di-dam a Václav Neckář.
2: Jsem doktor Dam-di-dam. Na smutek léky mám.
0: Lenka Filipová, jenom blázni se radujou.
3: Jenom blázni se radujou, když loďka se mká.
0: Za 7 minut bude 15 hodin, za chvilku jsme tady zpátky a máme pro vás servis, počasí, dopravu a další zprávy.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz
7: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
8: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
7: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
9: Člena skupiny Centropol.
7: Vás to nebude stát ani korun.
8: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3000 korun.
7: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz.
5: Radio Blaník, počasí.
4: Radio Blaník.
10: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 18 do 22 stupňů. Na horách to bude okolo 13 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
11: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Víc Čechů řeší problémy s výplatou. Ústřední komise už začala řešit letošní sucho. Na Kladensku vznikne nové víceúčelové hřiště. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Čím dál víc Čechů nevyjde s výplatou, přibývá totiž těch, kterým na konci měsíce nezbyde nic. Letos jich je podle průzkumu Provident Financial 13%, loni to bylo 9% bodů. 84% Čechů zůstane po odečtení všech nákladů alespoň minimální částka, což je o 5% méně než loni. Odpolední schůzka Ústřední komise pro sucho bude informační. Jednat na ní budou mimo jiné o případných povodních. Komise bude také řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Ve Slaném na Kladensku vzniká nové víceúčelové hřiště. Bude v Gagarinově ulici a komu bude určeno, to už dodává starosta Martin Hrabánek.
3: Nově ho bude možné využít pro streetball, tenis, malou kopanou, nohejbal i volejbal. Chceme tím zachovat sportovní vyžití tohoto místa a zároveň nabídnout dětem, mladým lidem i dospělým kvalitnější podmínky pro aktivní trávení volného času.
2: Hřiště za zhruba 2,5 milionu korun by mělo být hotové v listopadu. Evropská komise schválila dodávky obranného materiálu pro Ukrajinu, a to za víc než 147 miliard korun. Finance jsou určené na protivzdušnou a protiraketovou obranu, rakety, munici a radary. Jde o peníze z vojenské části půjčky pro Ukrajinu za 2,25 bilionu korun. Ukrajina právě dnes slaví 35. výročí vyhlášení nezávislosti. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva Lecká.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: Jo, bylo moc hezké. Přátelé, pokračujeme dál. I tento týden v tomto čase budeme podnikat malé výlety. Nabídneme toulky po místech nabitých historií. Za chvilku se vydáme na jeden hrad, v němž se snoubí gotika s empírem. Místem nás provede samozřejmě Mirek Táborský. A taky známe vinaře roku a víno, které letos na této prestižní soutěži zabodovalo. I to vám řeknu. Ale teď už Karel Gott, když muž se ženou snídá. Tak dobrý den.

0: Krištof, na viděnou, 9 minut po 15. Čas vyrazit na cestu. Já jsem slíbila, že se tento týden podíváme na místa nabitá historií. No a jeden zajímavý hrad nás čeká právě teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Pro tento týden jsem si připravil místa, o kterých by se dalo říci, že jsou doslova nabitá historií. A začnu na hradě Svojanov. Ten leží asi 14 kilometrů od Poličky a je jedním z našich nejstarších královských hradů. Svojanov je ale zajímavý i z architektonického hlediska. Je totiž jediným u nás, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Hrad stojí na ostrohu, který se vypíná vysoko nad klikatým údolím Křetínského potoka, který je přítokem řeky Svratky. Počátky pevnosti jsou obestřené tajemstvím. Podle posledních závěrů historiků založil hrad okolo roku 1224 královský purkrabí Svéslav z Bořitova pro krále Přemysla Otakara I., takže skutečně patří k nejstarším kamenným hradům v našich zemích. Plnil účel strážní pevnosti, zajišťoval ochranu zemské obchodní stezky spojující Brno s Litomyšlí a zároveň střežil historickou zemskou hranici mezi Čechami a Moravou. Jméno Svéslav se různě komolilo, třeba jako Svojan. Je tedy pravděpodobné, že právě díky tomu hrad získal svoje jméno. Název Svojanov se ale v písemné podobě v historických pramenech poprvé objevilo až v roce 1367. Král Přemysl Otakar II., který v roce 1265 založil nedaleké královské věné město Poličku, dal o století dříve hradu jméno Fürstenberg, tedy Knížecí hora. Ale toto módní německé označení se v českém prostředí příliš neujalo. Dominantou Svojanova je dodnes válcová věž, zvaná Hláska, obrácená proti přístupové cestě ostrým břitem. Hrad obepíná mohutná hradba, jejíž síla dosahuje místy až 8 metrů. Původně raně gotický palác se dodnes dochoval ve zdivu nynějšího empírového paláce. O Svojanovu se dá říci, že náležel mezi hradní elitu. Po smrti krále Přemysla Otakara II. Ho jako věný královský majetek získala královna vdova Kunhuta. No a s kým na hradě Svojanov žila, vám prozradím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Lenka Filipová zpívala o tom, že jenom blázni se radujou, ale to není pravda. Radost můžete mít třeba, když máte vinařství a vaše víno prostě chutná. Kdo pak letos zabodoval se svým vínem? Někdy se štěstí prostě usměje na někoho několikrát v řadě, protože jejich víno je zkrátka top. Mimořádného úspěchu dosáhlo vinařství Volařík z Mikulova, které už po páté zvítězilo se svými víny v prestižní soutěži o titul Vinař roku. Výsledky 23. ročníku téhle soutěže byly vyhlášeny na slavnostním gala večeru v Praze. No to víte, byla to velká sláva. No a tentokrát Vinař roku vsadil na tradiční Riesling vlašský. Tak velká gratulace do Mikulova a už se těšíme, až ochutnáme.
1: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhaus Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Jedu vlakem Českých drah.
6: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
7: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.

0: Hola, hola! Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
2: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
6: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
0: McDonald's vás zve na hippodrom do Bravantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
7: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Pohodové české rádio.

0: Blaníku 9 minut po půl čtvrté. Pokud jste dneska poslouchali, tak dopoledne tady padla víra.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: Jo, vyhrávalo se, ale musím tedy uznat, že Pepa Černý, který v tu dobu vysílal, umí celkem zdatně mystifikovat a že bych mu na chvilku i věřila, že jsem nevyhrála, jo, být posluchačka. Ostatně Bára na tom byla, poslechněte si to, velmi podobně.
3: Tohle místo je všude kolem nás, stačí se jen naladit a poslouchat ten
4: Poslouchat ten hlas a říct si teďka to jméno. Tak Báro, kdo pak to byl?
5: Je to Kateřina Marie Tichá.
4: Myslíte, že to je Katka, jo? A jste o tom přesvědčená?
5: No, jsem.
4: Tak já musím zklamat naše posluchače, protože nebudou hrát o 10 tisíc.
0: To je dědek jedovej, co? No ale je to tak. 5000 bude v dalším kole a vyhrát můžete třeba právě vy. Pokud ovšem chytíte v našem vysílání písničku Slunce dál svítí a poznáte, kdo zpívá v ukázce. A když by se to nepovedlo, což vlastně Pepa jaksi naznačoval, tak peníze pošleme do dalšího kola. Někdo je vyhraje zcela určitě. Písnička může zaznít kdykoliv u nás na Blaníku během dne, tak laďte Blaník dál. Třeba na vás někde v následujícím čase vykoukne. A pozor, hrajeme jen do konce srpna.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: No a u nás na Blaníku, sluníčkovém rádiu, jsou taky pohodoví moderátoři, třeba Jirka Frelich, který už je tady, usmívá se na všechny strany a těší se na následující čas s vámi. Tak buďte společně s Jirkou na Blaníku a já se na vás těším zítra.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
6: Tak nám začíná další týden, poslední prázdninový a já ve středu přivítám dalšího parťáka. Tentokrát to bude, já se nebojím říct, legenda 90. let, alespoň na televizních obrazovkách. On totiž přijde, Slávek Boura. Tak poslouchejte Blaník, bude sranda ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
7: Extreme Sale v online shop CZ.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akutřípaprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Vyhrajte s extra rentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extra renty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extra renta od Olvinu.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: České rádio.

0: Legenda jménem ABBA, písnička, kterou vám posílá Iva Lecká. Krásné pondělí, hezký den vám přeje Jirka Frélich. No a co nás čeká dál po té 16., tak třeba Petr Spálený a Obyčejný muž. Nevěř tomu, že jsem výjimečný. Pak je Arnošt Pátek. Lucie Bílá, Obyčejná holka.
1: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit.
0: Ano, jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.
6: Starnet internet.
7: Stavebniny Janí. Stavebniny
8: Janí. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
7: Stavebniny Janí. Stavebniny.
9: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
10: Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Rádio Blaník, počasí.
11: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou oblačná až zatažená, místy s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat v rozmezí od 18 do 22 stupňů. Na horách to bude okolo 13 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
12: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnout.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Úřad práce omezí nabízení pracovních pozic. Policie se chystá na začátek nového školního roku. V Rakousku řeší srážku dvou letadel. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Úřad práce přestane nabízet volná místa. Od této středy přestane totiž fungovat vyhledávač v online verzi a od začátku září pak zájemcům nepomůžou ani úředníci na pobočkách. Důvodem je převod dat do nového informačního systému. Součástí procesu je taky sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze. Odstávka potrvá do 3. září a zasáhne i pracovní agentury. V první dny školy budou v pohotovosti i policisté. Budou dohlížet na bezpečnost na silnicích i před školními budovami. Nehod u škol je totiž na začátku školního roku o desetinu víc, než je průměr. Vyplývá to z analýzy portálu Nehod. Během dne jsou pak nejčastější kolem 3. odpoledne, kdy se děti rozcházejí domů a rodiče je vyzvedávají. Do vesmíru může příští rok zamířit i kousek Česka. Veřejnost teď může navrhovat předměty, které by český astronaut Aleš Svoboda mohl vzít sebou na mezinárodní kosmickou stanici. Pár praktických informací přidá mluvčí ministerstva obrany Johana Starková.
3: Návrhy je možné podávat prostřednictvím formuláře na webu České cesty do vesmíru až do 18. září 2026. Ideální je malý a lehký předmět, který je vizuálně zajímavý, má srozumitelný příběh a může dobře fungovat na fotografii nebo videu.
2: O tom, které předměty nakonec skutečně do vesmíru poletí, rozhodnou odborníci společně s Evropskou kosmickou agenturou. Nad Rakouskem se srazila dvě malá letadla, poté se zřítila, zemřeli v nich dva piloti. K nehodě došlo dopoledne u letiště poblíž města Křemže v Dolních Rakouskách.

0: Arnošt Pátek, při pondělku na Blaníku a písnička Poslední prázdniny, no a 400 let stará soška Jezulátka, tak tu neuvěřitelnou vzácnost teď objevili v Městském muzeu v České Třebové. Aktuálně je vystavena v kostele svatého Jakuba. A kde se vůbec Třebové vzala ta soška? To nám poví ředitelka muzea Jana Voleská.
1: V roce 1897 se dostalo do sbírek, získal ho tehdejší správce a zakladatel muzea Jan Tykač od místní kupecké rodiny Vrbových. Nevíme konkrétně jméno toho obchodníka, uvádí se jenom, že to byl J. Vrba. A doslova se píše v tom zápise, že rodina si sošky necenila a chtěla ji odstranit, takže jako vyhodit.
0: To jsou věci. A ještě doplním, že soška je ze slonoviny a velmi pravděpodobně pochází ze stejné dílny, jako známé salzburské jezulátko. Tak my zdravíme do České Třebové a teď na Blaníku. Další písnička. Tady je Jana Kirchner a Modrá. Tak pěkné pondělí, hezký poslech, za 2 minuty 4:45.

0: FR David a písnička Words, čili slova. Slova jsou někdy důležitá, zvláště od našeho blanického krajánka. Teď se tady myhl u dveří Rádia Blaník, já ho musím zastavit. Martin Císař, ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne tobě a všem našim skvělým posluchačům.
0: Kam se chystáš zítra jako krajánek?
1: Zítra to bude Středočeský kraj, budou to dvě místa. Za prvé to bude Příbram, podívám se do Hornického muzea a potom do Čerčan, protože tady mají muzeum škodovek. A každý by to muzeum asi pravděpodobně čekal někde v Mladé Boleslavi. Tam je, myslím, že taky, ale tohle to muzeum je skutečně výjimečné, tak se tam zajdu podívat a jsem zvědav, jak se mi tam bude líbit. Tak tohle bude zítra krátce v našem vysílání. A konec konců k tobě se přihlásím právě s jedním příspěvkem po 17. hodině.
0: Tak budeme se těšit jak po 14., tak po 17. na našeho blanického krajánka. Martine, díky. Za chvíli na Blaníku zase hezky česky. Obyčejná holka Lucie Bílá nebo taky Jarek Nohavica. Hezké pondělí.
2: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
5: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
9: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

τρέξει μια στά. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, na

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumf

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Lucka Bílá, písnička Obyčejná holka na neobyčejném blaníku, doufám. No každopádně je to loňská písnička, kdybyste náhodou hráli třeba nějakou soutěž, tak můžete říci ano, Obyčejná holka je z roku 2025. Třeba teď jsou v kurzu takové ty různé hospodské kvízy. Mí kamarádi tomu doslova propadli, ale jeden kvíz pro vás máme vlastně každý den po 9. hodině. Vás zavedeme do konkrétního tajemného roku, no a jestli třeba dobře znáte hokej, tak možná už teď. Takhle bez dalších nápověd byste trefili, kdy jsme vyhráli zlato na 55. mistrovství světa.
1: Z vítězného utkání připomínáme branku našeho Martince.
2: Konečně se přetrhli spolu, tady někdo vzadu skrytý, myslím, že Martinez vládo.
1: Československo, Švédsko, 2-1.
0: Tak schválně, dali byste to, kdy to bylo? Odpověď najdete zítra po 9. tady u nás na Blaníku.

0: i mnohem víc.
1: Tolik peněz si nevydělá ani špičkový manažer velké firmy.
0: Vy můžete. Poslouchejte prázdninový Blaňák a dozvíte se jak.
1: Slunce dál svítí.
0: Sluníčkové léto na Blaníku.
2: Krásné pondělí přejeme z Blaníku, za chvíli Petr Kotwald a Milujem se čím dál víc a taky Meky Žbirka.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde?
8: Od lesa prodá auto u ESA.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Meky Žbírka a písnička Zažni při pondělku na Blaníku, tak hezký poslech vám přejeme i po té 17. hodině, která se k nám prostě blíží, a taky se chystají aktuální zprávy, které připravuje Monika Holubová, počasí a doprava, ale taky se těšte po 17. na písničku Maluj zase obrázky.
1: Krásné auto v garáži přepichom.
0: Ano, Hana Zagorová a taky Katapult někdy příště. Skupina Holky, letní hit, který se jmenuje Letní ráno.
2: Léto se na nás usmívá a ráno nikde stíny nemývá.
0: Tak bude znít Blaník, který vám hraje hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
4: Rádio Blaník. Počasí.
8: Rádio Blaník. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra většinou oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 18 do 22 stupňů Celsia. Na horách to bude okolo 13 stupňů. O počasí všechno, na řadě už jsou teď dopravní informace.
9: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Minimální mzda by měla stoupnout o 2,5 tisíce. Před podvodníky varuje i celní zpráva. V Kopřivnici na Novojičínsku vykolejil vlak. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Tripartita souhlasila s růstem minimální mzdy pro příští 2 roky. Zvýšit by se mohla na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce korun. V roce 2028 by se pak měla dostat na 45,8% průměrného výdělku. Minimální mzda se zvedá automaticky. Celní správa varuje před podvodnými e-maily lákající od lidí peníze. Jakým způsobem, to už popisuje mluvčí celní správy Hana Štafová.
3: Podvodníci se snaží vylákat peníze u zásilek v hodnotě do 150 euro. Rovněž jsou rozesílány i podvodné SMS jménem celní správy, kdy celní správa má údajně řešit dopravní přestupky a odebírat za ně body.
2: Celníci varují před tím, aby lidé na tyto zprávy reagovali, odesílali peníze, klikali na odkazy anebo otvírali přílohy. Na nákladovém nádraží v Kopřivnici na Novojičínsku vykolejil vagón. K nehodě došlo během posunování a škoda nebude zřejmě podle zprávy železnic velká. Nikdo nebyl zraněn, ale doprava na trati je přerušena. Mezi Příborem a Veřovicemi a mezi Příborem a Štramberkem tak místo vlaku jezdí náhradní autobusy. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. místo. Jde o její nejlepší umístění v kariéře, kdy se jako wimbledonská vítězka posunula o 1 pozici před Karolínu Muchovou. Životní maximum si vylepšila také Sara Bejlek, která je po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati na 29. místě. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
4: Já přeji krásné pondělí, hezké odpoledne.
0: Jirka Frélich
1: na Rádiu Blaník.
4: A taky pěkný poslech Blaníku a začneme opravdu letní písničkou. Je tady skupina Holky a Letní ráno dnes při letním odpoledni. No a každý den až do středy minimálně mají stoupat teploty tak o 2 stupně. Tak si užívejte léto, dokud je ještě srpen. Teď mi Monika prozradila. Co jsi mi prozradila? Co je za 4 měsíce? Řekni
2: Vánoce,
4: mi to.
2: Vánoce, štědrý den.
4: Vánoce.
2: Říkám to od rána každému.
4: Vidíš, no a já jsem si to uvědomil, teď jsem koukal, počítal, no je to tak, 24. srpna máme.

jinej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.

vánočních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: Michael Field při pondělku tady u nás na Blaníku. No a představte si, že pozítří už to bude 5 let, co nás opustila Hana Zagorová. A zároveň si 6. září připomeneme její nedožité 80. narozeniny. Pražské divadlo Kalich přitom přichystalo premiéru 2. dílu muzikálu Biograf Láska, složeného z jejich písniček. A podrobnosti prozradí mluvčí Kalichu Jaroslav Panenka.
1: A v době, kdy jsme s Hankou ještě mluvili o muzikálu Biograf Láska, tak tam padlo, že kdyby se tento muzikál setkal s mimořádným ohlasem u diváků, nebylo by od věci připravit ještě jeden takový muzikál, neboť Hanka naspívala celkem 900 písní a tak Hanka vlastně souhlasila s tím, že je tu ještě prostor pro jeden takový. No a to už se dostává k naší aktuální premiéře, která proběhne 6. září přesně na výročí 80. narozenin Hanky, Biograf Láska 2, nový příběh.
0: A ještě doplním, že role kmotra muzikálu se ujme pan Štefan Margita, tolik tedy divadelní prkna, která znamenají svět. No a co říkáte tomu, kdybychom si teď dali velký hit Hany Zagorové? Tak tady jsou obrázky, nebo chcete-li, maluj zase obrázky. Písnička, která letí z Blaníku k vám a přejeme při pondělku hlavně krásný a ničím nerušený poslech.
2: Měli jsme 2 hrníčky, 4 talíře.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: zpěvák James Blunt a písnička You're Beautiful teď na Blaníku krátce po 17:45. No a teď se vrátíme pár let zpátky, je to na den přesně 31 let. Psal se 24. srpen roku 1995 a společnost Microsoft vystartovala do světa poprvé s Windowsy, tehdy Windows 95. Představili vůbec poprvé tlačítko Start vlevo dole. A myslím si, že mnozí z nás do dneška už si neumí představit, i když se o to pokoušejí, dát tlačítko Start někam jinam, nebo dokonce ho nemít. Někdy se tlačítko Start objevuje uprostřed, ale vlevo dole, to je klasika. No a v roce 95, pokud jste zažili Windows 95, tak jste mohli poprvé slyšet i tento zvuk. Takhle vůbec startoval systém, měl spoustu chyb, často naskočil error, což pak opravovali v dalších aktualizacích. Poprvé se objevila plocha, správce úloh a tak dále, už jsme mohli klikat někde na plochu. No byla to doslova počítačová revoluce a už je to 31 let. No a na Blaníku za chvíli česká písnička Popelka a Xindle X.
1: Popel a hra.
0: No v roce 95 Xindle X byl puberťák a těžko asi tušil, jaká slava ho čeká. Tak za chvíli taková písnička u nás na Blaníku.
2: Na okno nebo na auto?
3: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
3: Sbírejte je s námi celé léto
2: na všech našich akcích a výjezdech.
3: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz
5: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
6: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel.

0: správné trávení během celého léta.
1: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
2: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
1: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
3: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Vojta Nedvěd a písnička Miluju, a to mi připomíná, že Vojta Nedvěd v pátek s námi bude v Tišnově, kam míříme s dalším letním koncertem Rádia Blaník, a spolu s námi taky růžovláska Tereza Mašková. To je prostě paráda. Jaký to zpívá a naživo, to je zážitek. Tak Tišnov si užije Náměstí míru 28. už bude v pátek. Za 5 minut 5 to všechno začíná a ukončí nám to Janek Ledecký. Letní koncert krátce před pátou začíná na Náměstí míru v Tišnově v pátek. Tak si přijďte s námi užít, zaspívat, taky vám přivezeme blanickou kapelu a rozhodně i dobrou náladu.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Mimochodem, Tišnov má tu výhodu, že ten náš letní koncert se koná opravdu kousek od zastávky vlaku a že tam vlak jezdí každou chvíli, tak se podívejte třeba na jízdní řád. Pokud nechcete autem, tak se můžete třeba z Brna, to není ani taková doba, můžete vydat třeba do Tišnova zrovna vlakem a užít si s námi další z letních koncertů. Tou nespornou výhodou je kromě vlaku hlavně to, že je to úplně zdarma a bude tam spousta jídla, zábavy, písniček a velké pěvecké hvězdy. A taky my z Rádia Blaník, tak doražte.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: No a při pondělku na Blaníku za chvíli slovenská skupina Elan a písnička Kočka.
5: Dobré.
6: Tankovací karta za 5000 zná ode dneška svou majitelku.
7: No a další rozdáme zase za týden.
6: Taky už víme, kolik kdo z nás sní knedlíků.
7: A do rána je vytrávíme, takže zítra v 6 zase na značkách.
6: Těšíme se na vás, Petr Slíva
7: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník.
5: Pohodové ráno.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
12: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
13: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
16: prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
17: pak hrnky,
16: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
17: škola volá.
18: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
19: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: nosený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: Slovenská skupina Elán a písnička Kočka na Blaníku a poté 18. hodině se těšte taky na písničku Ze slunce seno jahody Karel Černoch.
1: Když má léto grády, když je správnej.
0: Taky Valdemar Matuška nám zaspívá svoje slavné Eldorá.

0: taky ještě slavnější Karel Gott a pokaždé.
1: Pokaždé, když tančíš přede mnou, mám chuť.
0: Je to tak? Blaník vám hraje hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
6: Halo, halo, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
7: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
3: Rádio Blaník, počasí.
8: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší odpolední teploty by měly došplhat mezi 18 až 22 stupňů Celsia. Na horách to bude teplota okolo 13 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
9: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Stát chystá velké změny v platových tabulkách. Jiříkovský nastínil možnost spolupráce. Turisté hlásí v Beskydech výskyt medvěda. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Státní a veřejné zaměstnance zřejmě čeká revoluce v platových tabulkách. Od ledna je chce změnit ministryně financí Alena Schillerová a ministr práce Aleš Juchelka. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Výdělek by se pak nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Tomáš Jiříkovský naznačil možnost spolupráce v některých bodech obžaloby. Dosud s kriminalisty nespolupracoval. Jiříkovský zůstává podle státní zástupkyně dál ve vazbě. Rozhodnout o tom musel krajský soud Brně. Za provozování darknetového tržiště a legalizace výnosů z této činnosti mu hrozí 29 let vězení. Návrat z dovolené se psem nebo kočkou by neměl končit jen u vybalování kufrů. Podle odborníku je důležité také sledovat zdravotní stav zvířete. Proč, to už vysvětluje veterinář Dan Sokolíček.
12: Vřele všem doporučuji z pohledu toho, že cestujeme vždycky s velkou pravděpodobností do rizikovější oblasti, než je Česká republika, aby jsme navštívili veterináře co nejrychleji po té návštěvě, protože tady opravdu někdy a zejména u některých parazitů hrozí to riziko zprodlení. Řekli mu, kde jsme byli, a pak už ponechali na něm, jaké kroky pro tu diagnózu nebo pro tu prevenci udělá.
11: Podceňovaným rizikem jsou i komáři, kteří teď často přenášejí srdeční červivost. V Beskydech přibývá hlášení o pohybujícím se medvědovi. Fotografie nebo video, které by jeho výskyt doložil, ale zatím chybí. Informace o medvědovi přicházejí z lokality kolem obce Řeka. Pokud by se tam medvěd opravdu vyskytoval, tak by to podle odborníků nebylo nic výjimečného. Občas se do Beskyd tato šelma přeci jen zatoulá. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Jirka.
0: A medvídek byl nakonec. Tak 18. hodina, hezké pondělí.
3: Jirka Frélich
10: na Rádiu Blaník.
0: Krásný poslech Blaníku, máme pro vás samé krásné hity, třeba od Karla Gotta nebo od Valdemara Matušky Eldorado a taky balet a Hej pane disc jockey. A tím začneme teď, tak vám přejeme, užijte si české písničky z Blaníku.

je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Písnička Eldorado. Já vlastně nevím proč, ale tahle písnička mi prostě vždycky připomíná léto, které je ještě v plném proudu, ale pravda, to září se prostě nebezpečně blíží. Za to až nastane, tak zároveň nastane doba vinobraní. To pálavské ovládne Mikulov o druhém zářijovém víkendu a jakou můžeme čekat letos atmosféru, to přiblíží mluvčí tohoto vinobraní Dominik Ryšánek.
1: Tak já musím říct, že kdo někdy zažil Mikulov během vinobraní, tak ví, že je to opravdu něco výjimečného. Jsou zde ulice naplněné lidmi, pozitivní atmosférou, je to plné hudby, vůní, burčák, víno, dobré jídlo, jsou zde otevřené sklepy, spousta historických kostýmů, takže je to opravdu velmi příjemný víkend, je to atmosféra, která se takhle jednoduše na posluchače přenést nedá, zkrátka musí se to minimálně jednou za život zažít, takže pokud stále váháte, tak neváhejte, zakupte si vstupenku na pálavské vinobraní a dorazte za námi do Mikulova, těšíme se na vás.
0: Dominiku, děkujeme a zdravíme Mikulov a teď už na Blaníku zase hezky česky. Tady je skupina Miraj a písnička I přesto všechno. Na Blaníku vám hrajeme za 2 minuty 6:45 právě skupinu Miraj.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Známý hit skupiny Kryštof, teď na Blaníku, písnička Lolita. Je to písnička, která vyšla na debutovém albu Magnetické pole v roce 2001, tedy už před 25 lety. A nás čeká písnička Magnetické bouře. Když je těžký, někam jít. Je to letošní novinka Tomáše Kluse a Věry Martinové, třeba tím chtějí odstartovat slavné pěvecké duo. Oni už jsou dávno slavní, ale spolu jim to prostě sluší. Tak za chvíli a přidáme k tomu písničku Ze slunce seno jahody.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
2: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
3: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
4: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
5: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
6: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.

0: Blaníku právě teď dozněl Tomáš Klus a Věra Martinová, písnička Magnetické bouře, letošní novinka. Kdo by to byl čekal, takové spojení Věra Martinová a Tomáš Klus? Třeba můj kolega Mirek Téra, který bude na Blaníku za chvíli vysílat. Co bys tomu řekl?
1: No, já vzhledem k tomu, že vysílám velmi rád písničky na přání, tak jsem skutečně zvyklý na nejrůznější kombinace, takže ani tato Tomáš Klus a Věra Martinová mě nepřekvapí.
0: No a překvapí tě, co si přejí posluchači? Koukám tady třeba Karel Zich, Mám fotbal rád, já to snad ani neznám.
1: Tak si na tu písničku určitě počkej, poslechni si ji. Mimochodem čekají nás písničky, které nás třeba zavedou i do filmového světa. Takže písničky na přání, i když třeba dneska nemáte zrovna svátek, narozeniny nebo nějaké to výročí, tak určitě se vyplatí poslouchat, protože ten náš playlist, který jste nám pomohli sestavit, bude i dneska při pondělku 24. srpna velmi pestrý.
0: Ano, Michal Dočolomanský a Lúbim tě, a to je moje oblíbená, nebo Činasky a Vrchlabí. Když tahle písnička zněla poprvé z rádia, tak to já jsem si oblíbil hned, já jsem zesemil okolí Vrchlabí je za rohem.
1: Ano, ano.
0: A tam je tak krásně ve Vrchlabí. Tak si na to počkejte, písničky na přání po 19. s Mirkem Terou. Já vám přeji hezké pondělí a hezký poslech Blaníku.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky.cz.

0: Klasika.
1: To byla Shakira na podvečerním Blaníku, poslední písnička, kterou vám nadělil Jirka Frelich. No ale dál už si budete nadělovat vy sami, protože po 19. hodině na nás čekají pondělní zároveň 24. srpnové písničky na přání, a o které jste si dneska napsali.
2: Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak.
1: Zpívat tam bude třeba Jakub Smolík, objednáváte Jeleny. A nebo Terezu Maškovou s Markem Lamborou. Blaník vám totiž celé léto hraje hezky česky.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.

0: Arctic Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Dnešní noc bude zpočátku na severovýchodě polojasná, jinde oblačná až zatažená. Nad ránem se mohou objevit přeháňky nebo déšť. Teploty klesnou k 16 až ke 12 stupňům Celsia. Oblačné až zatažené bude pak i úterý 25. srpna, kdy místy zaprší, tam čekáme 20, jinde ale i 26 stupňů Celsia. A jaké pak jsou rekordní teploty pro zítřejší datum 25. srpen? V Praze v Klementinu naměřili nejvyšší teplotu v tento den v roce 1807. Bylo to 33,4 stupně Celsia. Ovšem nejchladněji bylo v roce 1839, a to pouhých rovných 7 stupňů Celsia.
0: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
1: 3 minuty před 19. hodinou.
0: Mirek Téra
2: na Rádio Blaník.
1: Přeji vám hezký večer, kdybychom mohli pogratulovat i s legendárnímu Saturninovi. V roce 1940 totiž vyšla v tisku první povídka Zdeňka Jirotky s názvem Můj sluha Saturnin. Dnes je to tedy 86 let. Se 24. srpnovým dnem je ale spojena řada dalších jmen a mnohá z nich se v následujících dvou hodinách dočkají hudebního dárku. Vítám vás tedy u písniček na přání, které odstartujeme se skupinou Oceán.

0: Pořadu, který si tvoříte vy sami tady na Blaníku, nám doznívají Oceán a písnička Ráchel.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: A hned na úvod míříme do Příbram.

0: Tý pochopitelně. Dobrý večer a ten můžete prožívat s Blaníkem a pravidelně tradičně také s písničkami na přání. Za námi tady Helena Vondráčková, kterou jste si dnes přáli slyšet, a tak jsme vám ji právě poslali. No a před námi další hezká česká, o kterou jste si v uplynulých dnech na našem webu Rádia Blaník tedy napsali. Zahrajte prosím naší milé kamarádce Jitce Halinské z Mirovic. K jejím krásným narozeninám přejeme ti hlavně pevné zdraví, moře štěstí a radost z vnoučat. To ti posílají kamarádky Jitka a Eva a přichystán k tomuto vzkazu už teď je Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: Smolík, na vaše přání tady na Blaníku chcete také někoho potěšit? Napište nám včas, nejméně tak 3 pracovní dny předem. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Také dnes pochopitelně hrajeme podle toho, jak jste nám v uplynulých dnech tedy psali na našich stránkách. A teď míříme do Lovosic pro naší kamarádku Jíťu z Litoměřic. Milá Jíťo, k narozeninám ti přejeme hlavně zdraví, štěstí, radost, spoustu krásných chvil v kruhu rodinem. Ať se ti splní všechna přání doma i v našem milovaném italském ráji. Všechno nejlepší přejí tvoji kamarádi Slávka a Láďa z Lovosic. PS, za vše moc děkujeme a posíláme písničku. Gypsy Kings.
1: Vaše pohodové rádio. Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
3: Penso con sueño para

0: Rytmy, které k létu tady na Blaníku rozhodně patří, tak to byly Gypsy Kings a Volare, navíc na vaše přání. Teď minutu po čtvrt na osm, kdy pojďme na další přáníčko, které k nám dorazilo, respektive jsou to dva vzkazy. Ahoj babi, moc ti děkuji za toto léto, moc jsem si ho s tebou užil ty 3 týdny, i když rozdělené byly fajn. S pozdravem tvůj Ríša, posloucháte tedy v Rakovníku a také v Krušovicích, no ale ještě je tady jedno přáníčko. Také z Rakovníka. Ahoj babi 1, babi 2, jsem vzkaz poslal, tak teď tobě. Děkuji ti za krásné léto a těším se, jak budu zase u tebe. Jsem rád, že tě mám. Moc ti děkuji za léto, bylo to strašně fajn, vzkazuje tvůj Ríša a posílá Lucku Bílou. Děkuji ti.
1: Hezky česky celé léto. Rádio.

0: Děkuju ti.
1: Na vaše přání tady na večerním Blaníku Lucka Bílá a děkuju ti. No a pojďme na další hudební dárek tohoto pondělního večera. Prosíme, zahrajte naší dceři Pavlínce k jejím 20. narozeninám písničku Magdaléna od kapely Jelen. Všechno nejlepší a hodně zdraví přejí rodiče a sourozenci. Moc děkujeme. Maminka Pavla Vacková, tak tedy Jeleni už běží.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

0: a Magdaléna tady na večerním Blaníku na vaše písemné objednání. My ale už teď zamíříme do České Třebové, odkud nám píšete. Zahrajte prosím tuto písničku pro našeho dědu Pepu Nováka. On hrozně miluje fotbal. Snad mohu prozradit, že podepsán je Štěpán a že písničku bude zpívat Karel Zich. Mám fotbal rád.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

Díky za váš hudební výběr, Karel Zich, Mám fotbal rád. Písnička, která se u nás ve vysílání zase tak často neobjevuje. Pokud také nějakou takovou perličku znáte, tak nám napište. No a můžete samozřejmě písničku někomu věnovat. Naše stránky, předpokládám, znáte. radioblaník.cz, tam najdete odkaz přímo na písničky na přání, kde stačí 3 pracovní dny předem alespoň vyplnit takový elektronický formulář na mobilu, na tabletu nebo na počítači a jedním kliknutím jej odešlete sem k nám na Blaník. No a my vám potom samozřejmě milé rádi splníme hudební přání a pošleme hudební dárek tomu, kdo si jej podle vás nejvíc zaslouží. No a v té další půl hodině, tedy po půl osmé, na nás čekají třeba Činasky. Vydáme se do Vrchlabí. A dál vám na Blaníku budeme hrát hezky česky.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Krásný pondělní večer s Blaníkem. Hrajeme podle vás i teď 4 minuty po půl osmé, kdy nás čekají činasky nejúžasnější maminko. Dnes si zas o jeden rok krásnější a my ti chceme k narozeninám popřát všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví a hodně sil na všechna tvá nadcházející dobrodružství. Posíláme ti písničku a chceme, abys věděla, že tě máme moc rádi a moc si tě vážíme. Podepsáni Bobís, Rýša, Lucka, Terka, Jenda, Jáchymek, Sofinka, Sárinka a Maxík. Činasky nás zavedou do Vrchlabí.
0: Pohodové České rádio.
3: Jela jsem s Marcelou.

0: Na vaše přání tady na večerním blaníku Činasky, kteří nám tedy doznívají. No a před námi další písnička, která bude dalším hudebním dárkem pondělního večera, tedy písnička, o kterou jste si v uplynulých dnech také napsali na našich webových stránkách. A ta písnička tady není s osamoceným vzkazem, hned dvakrát si píšete o Nedvědy. Dnes totiž slaví významné životní jubileum 70. narozeniny naše kamarádka Pavlínka Zimová z Hájů u Příbrami. Milá Pavlínko, k narozeninám ti přejeme, ať tě život obdaruje štěstím, láskou a krásnými okamžiky každý den. Přejeme ti pevné zdraví, pohodu a spoustu důvodů k úsměvu. To ti z celého srdce přeje Vlasta a Mirek s rodinou. Ale ještě míříme do Dobšic na Znojemsku. Milá maminko, k tvému dnešnímu krásnému nápadu 73. narozenin ti přejeme hlavně pevné zdraví, nepolevující elán a spoustu radosti v každém dni. Děkujeme za všechnu lásku a péči, kterou nám rozdáváš. Tak tedy krásné narozeniny a jako dárek jsou tady Jan Nedvěd a František Nedvěd a písnička Všechno nejlepší. Ta hovoří za vše.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Písničky.

0: S touto písničkou tedy zároveň proběhlo takové blahopřání, všechno nejlepší, také od Blaníku, kde probíhají písničky na přání, a pokračujeme dalším vzkazem. Dobrý večer, zahrajte prosím tuhle písničku pro moji největší lásku, Kejžinku, kterou z celého srdce miluji. Lásko moje, stále na tebe myslím, posílám moře lásky a milion pusinek. Miluju tě, tvoje Dejdarka. A s písničkou už přicházejí Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh.
1: Sluníčkové léto.

0: Zemašková a Marek Lambora, Náš příběh, velmi oblíbená písnička. Také máte nějakou v lásce? Napište si o ní.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A pokud byste snad náhodou velmi rádi někomu udělali radost jeho oblíbenou písničkou, ale nevíte komu, tak já vám teď malinko možná poradím, protože tento týden určitě stihnete objednat písničku k svátku, třeba pro Otakara, který bude mít svátek ve čtvrtek, také pro Augustína, ten bude mít svátek pro změnu v pátek, a o víkendu to budou Evelína a Vladina. Takže písničky na přání jsou vám k dispozici, pište minimálně 3 pracovní dny předem a už za malou chvíli pokračujeme.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Rádio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: 8:15, pojďme na Blaníku oslavit opět nějaké ty dnešní narozeniny. Milý Dino Pepino, vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a ať se ti práci daří, přejí Elisa.

0: Johoho a hudsonský šífy. Tady na večerním Blaníku na vaše přání s Vabiraňkem. My ale míříme do Brna, odkud nám píšete o tu další velmi povedenou písničku. Zahrajte prosím tuto písničku jako vyznání pro mou skvělou manželku k jejím včerejším narozeninám. Děkuji, podepsán Jan a vybírá Michala do Čolomanci.
1: Spíš ponorená do snu, čo blúdia já sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Opět jste vybrali jeden z hudebních klenotů, který ukrývá Blanický hudební archív. To byl Michal Dočolomanský a písnička Ljubim ťa. A my se vydáváme do Herálece. Prosím o zahrání písničky pro holky z Anity na odpolední směnu. Jen tak pro radost a že jsme se zase sešli všichni po dovolené. Děkuji, podepsána Jana B. Ještě ale míříme do Veselí nad Lužnicí, našim milovaným vnoučkům Tomískovi a Matyáskovi. Přejeme nádherný společný prázdninový týden plný nezapomenutelných zážitků na naší chaloupce ve Lhotě. Už jsme se na vás moc těšili, máme vás moc rádi, zlatíčka naše. S láskou babička Marcela a děda Richard. K tomu všemu a Rakajni a Dimitri, žít svůj sen.
1: Rádio Blan.
2: Pohodové rádio.

0: Pondělní písničky na přání tady na večerním Blaníku jsou přesně teď v polovině. Za námi tedy Arkane a Dimitri, Žít svůj sen. A co máme ještě v té další části před sebou? Pavla Žalmana Lohonku a Ho Ho Watanai. Chybět nebude ani Michal David.
1: Je to všechno, je tvá vina.
0: A nebo skupina Olympic. Dál vám na Blaníku hrajeme hezky česky.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio

0: Jesle pro bio, prebio, pro správné trávení během celého léta.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Ještě tady, broučku, vidíš?
3: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Jak budou nadcházející hodiny vypadat očima meteorologů, tak tedy dnešní noc bude zpočátku na severovýchodě polojasná, jinde oblačná až zatažená, nad ránem se mohou objevit přeháňky nebo déšť. Teploty klesnou k 16 až ke 12 stupňům Celsia. Oblačné až zatažené bude pak i úterý 25. srpna, kdy místy zaprší, tam čekejme 20, jinde ale 26 stupňů Celsia. A třeba v Brně zítra slunce vychází minutu před 6 hodinou, zapadá v 19.51 a to znamená, že nad obzorem vydrží 13 hodin a 51 minut.
4: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
5: Bylo 20 hodin.
4: Mirek Téra
6: na rádiu Blaník.
5: Tímto vás vítám v další části pondělních písniček na přání. Jaké hudební dárky nás čekají, to jsme před chvílí si již nastínili, ale do té další hodiny už vstoupíme se skupinou Olympic a písničkou Osmý den. No a za chvíli už dojde na další z vašich pondělních hudebních dárků. Těšíte se? Já rozhodně.

0: Pavel Žalman Lohonka, hádejte, kolik hudebních dárků se vejde do písniček na přání. Tolik, o kolik si napíšete. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Jen nám pište minimálně 3 pracovní dny předem a všechno bude v pořádku. My pokračujeme dalším vzkazem, se kterým navštívíme Skuteč. Lucifer z pekla Čertovina posílá peklo hymnu do pekelné kanceláře a vzkazuje, že kdo se v kanceláři směje, tomu se peklo vyhýbá.
2: Jsme Rádio Blaník.
3: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio Blaník.

Čertovina a pekelný smích zakončil písničku Michala Davida. Na vaše přání tady na pondělním večerním Vlaníku, kde pokračujeme dalším vzkazem. Vypadá to, že mnozí byli skutečně velmi hodní, protože jsou tady další a další a další hudební dárky. Ten další je se dvěma vzkazy. Prosím o zahraní písničky pro Pavlu Zimovou z Háju u Příbrami k jejím krásným kulatým narozeninám. Kdo pak to zaklepal na vrátka? Aha, tvoje sedmdesátka. Narozeniny jsou opět tady, čas na oslavu, smích a dary. Nezapomeň přitom na věk, ten je jak víno. Čím starší, tím lepší. Přeji ti, ať každý den začíná radostí a tvé sny se stávají skutečností. Koukej taky, někdy přijet, máš doma přece taxík. O barák se neboj, pohlídá ho Maxík. Ostatní je v písničce, vzkazuje Irena ze Solenic, jak se zdá, ale my ještě míříme do Ústí nad Labem. Přeji všem krásný zbytek dne a hodně pohody. Přeji ti, Miroslave, všechno nejlepší k tvým osmdesátinám. A doufám, že se brzy uvidíme. Také pozdravuji svoji vnučku Helenku a svoji manželku Ludmilu, podepsán Jan a přichystána Olga Lounová a narozeninová. Rádio.

0: Hned dvoje narozeniny jsme oslavili tady na Blaníku společně s vámi a také Olgou Lounovou a ta další hezká česká je přichystána k dalšímu vzkazu, který jste neobvykle poslali tradiční klasickou cestou, to znamená většinou objednáváte přes naše stránky radioblaník.cz, asi víte, často to bývá i z toho důvodu, abychom skutečně velmi dobře precizně přečetli to, co nám píšete, ale tentokrát nám přišel dopis a musím tedy pochválit krasopis. Takže pojďme na to. Milé Rádio Blaník, chtěla bych vás touto cestou poprosit o zahrání písničky od Jarka Šimka, svatební pro mého nastávajícího manžela Pepíčka Svárovského, se vzkazem: celý život jsem sněla o muži, jakým jsi ty. Teď díky tobě vím, že sny se plní. Navždy spolu, lásko, vážím si tě a miluji tě neskutečně, tvá snoubenka Pavla, která posílá Jarka Šimka.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.
2: Rádio Blaník.

0: To byl Jirek Šimek.
1: Ozvěnou zní.
0: Svatební, kterého teď střídá vzkaz Veroniky, která posílá pro svého snoubence Jaroslava písničku z Hříšného tance, byl medley Jennifer Warnes.

Ben Medley a Jennifer Warnes na večerním Blaníku jako důkaz, že i zahraniční písničky jsou velmi oblíbené i mezi blanickými posluchači a navíc ty filmové. To samozřejmě o tom žádná. No ale my se pojďme vydat za dalším hudebním dárkem, za dalším vzkazem, který tady na nás čeká. Dorazil z Kliková. Milý Blaníčku, zahrajte prosím písničku mé mamince Věře Lukášové z Kliková, která má dnes narozeniny. Maminko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a ať se ti ve všem daří, ti přejí tvůj manžel Karel Lukáš, tvůj nevědomý syn Karel Lukáš, tvůj syn Josef Němec a tvá dcera Martina Němcová písničkou Kuby Smolíka.

0: Opět velký díky za váš hudební výběr. Jakub Smolík a S láskou je líp. Další hezká česká tedy za námi dle vašeho výběru ve vaší režii, neboť stále pokračují pondělní písničky na vaše písemná přání. Připomínám, že objednávat můžete kdykoliv se dostanete na internet, což dneska není žádný problém, na mobilu, na tabletu, v kavárně, v práci, cestou někam, zkrátka kdekoliv. Nám napište na webových stránkách radioblaník.cz, jakou písničku byste rádi takhle večer slyšeli a případně ideálně komu ji chcete poslat. A nebo slyšeli jste v našem vysílání nějakou hezkou písničku, která vás zaujala a rádi byste se o ní podělili s někým ze svých blízkých? Žádný problém. Pište nám minimálně 3 pracovní dny předem a my vám zahrajeme podobně jako za chvilku třeba Hanku Zagorovou.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
0: Večerní Blaník na vaše přání dál bude hrát hezky česky. Tak dobrý poslech.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Stavebniny. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
3: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
4: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
5: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
6: Na co?
5: Na naši fotovoltaiku.
6: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
5: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
6: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
5: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
6: A kdo se o to postará?
5: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
6: Tak to máme jasno.
7: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Písničky na přání.
1: Krásný večer s Planíkem. Po půl deváté je přichystán další velmi pečlivě vybraný hudební dárek, a to se vzkazem, který obsahuje řadu jmén, takže dobře poslouchejte. Chtěl bych touto cestou popřát k uplynulým narozeninám paní Mirce Baštové z Hrotovic, která oslavila v tomto měsíci 78 roků. Všechno nejlepší, zdraví, pohodu, žádné problémy jí ze srdce přeje bratránek František. Samozřejmě jí přeji spokojený život po boku manžela, pana inženýra Miroslava Bašty. Dále k uplynulému svátku Dominika, panu Dominikovi Nováčkovi z nyní z Radčic u Hrotovic. Dostavuje tam svůj dům, je to kamarád, opravuje auta. K uplynulému svátku také paní Miluši Tomkové z Lesonic u Třebíče, je to bývalá spolupracovnice. Dále Daně Konečné a Marii Čechové ze Svatoslavy, to jsou bývalé spolupracovnice, kamarádky, manželům Královým do Hrotovic, kamarádi, manželům Česnekovým, Monice a Davidovi, manželům Mencákovým, Martinovi a Martině do Myslibořic, to jsou též kamarádi. A písnička tu František, který vybral opravdu velmi, velmi dobře. Jiří Schellinger a Moje oči bloudí.

0: Dámy, ale hlavně pánové, to byla nádherná písnička, co říkáte. Moje oči bloudí a já Jiří Schallinger, tady na vaše přání na Blaníku a my už míříme do Tehovce, konkrétně do Vojkova. Prosím, zahrajte písničku pro Pavla Pšeničku k narozením a pro Haničku Zagorovou tam nahoře. Myslím na ní pořád a poslouchám její písničky. Přeje a písničku Je naprosto nezbytné, vybírá Vašek z Tehovce, také Nelinka, Beruška, Mikina a Zvířátka.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Radio Blaník.

Anička, písnička Zegerová na večerním Blaníku na vaše přání a my teď vyrážíme do Strmilova, kde budeme slavit, milá moje Pavlusko, nebo Pavluško, dnes máme krásné 7. výročí manželství, děkuji ti za vše, co jsi pro mě udělala, být vedle tebe je vše tak jednoduché a krásné, miluji tě a jsem rád, že tě mám, vzkazuje Josef a vybírá Jeleny s Jiřím Pavlicou a Hradišťany.

0: Ani ve 24. srpnových písničkách na přání tady na Blaníku nesmí chybět Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan. Tak to je písnička Miluju tě, která nám dozněla ve 8:45, kdy míříme do Petříkova. Odkud nám píšete? Píšete pro moji nejlepší sestru Elzu, protože je to rebelka posedlá, jak se zpívá v její nejoblíbenější písničce. Martin, Květunka, Josef, Rostislav, Sonina, Matouš, Rudolfa, Táňa posílají Lucku Vondráčkovou.
1: Pohodové České rádio.

0: Lucka Vondráčková na vaše přání tady na Blaníku, kdy vzlétnu já a my pojďme do Nového Knína. Zahrajte prosím pro Jirku Ztraceného. Milý taťko, dnes slavíš krásných 70 let. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, pohody a ještě mnoho krásných let mezi námi. Ať ti pořád slouží muška při myslivosti, ať máš radost z každého fotbalového zápasu a hlavně z vnoučat Dominika a Nikol, kteří ti jistě ještě nedělají spoustu fotbalové radosti i nervů. Přejeme ti, ať je těch dalších 70 stejně krásných jako těch prvních podepsání Šustrovi. Tady jsou Keks.
1: Taková krásná, hebká tvář.

0: Na Blaníku jsme na vaše přání načerpali sílu se skupinou Kex a pro další písničku si to namíříme do Karlových Varů. Prosím o zahrání písničky mému tatínkovi panu Pavlu Donátovi, který nás po krátké nemoci opustil před 2 lety. Milý tatínku, není den, abych si na tebe nevzpomněla. Každý pohled do zrcadla, ve kterém vidíme tvoje oči, mi nedovolí zapomenout. Říká se, že čas je nejlepší lékař a já stále čekám, kdy medicína začne působit. Chybíš mi, ale vím, že nad námi držíš ochranná křídla. Posílám pusu a pohlazení, píše Renata, která vybírá Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem. Děti spí, Rea.
1: Rádio

Na vaše přání Iveta Simonová a Milana Chladil, Děti z Píry, a poslední písnička na přání tohoto večera na Blaníku už běží. Písničku posílám všem, kdo ji už dlouho neslyšeli. Tak to vzkazuje Marek, kterého zdravíme a děkujeme za hudební výběr. Toto je totiž Vlastimil Horvát.

0: Vlasta Horváth v závěru pondělních písniček na přání. V další hodině už na nás čeká Marie Rotrová. Také Lenka Filipová a Leny. Nebo Kabáti. Celé léto vám hrajeme hezky česky. Taková je pravda.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnešní noc bude zpočátku na severovýchodě polojasná, jinde oblačná až zatažená, nad ránem se mohou objevit přehánky nebo déšť a teploty ty klesnou k 16 až ke 12 stupňům Celsia. Oblačné až zatažené bude pak i úterý 25. srpna, kdy místy zaprší, tam čekáme kolem 20, jinde až 26 stupňů Celsia. A zítřejší pronostika, z té budou mít radost ti, kteří už mají těch veder, jak se říká, plné, prostě dost. Po svatém Radimu chystáme se na zimu.
5: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Bylo 21 hodin.
5: Mirek Téra
2: na Rádio Blaník.
0: Tak tady krásný a poklidný pondělní večer. Máme 24. srpna. A i v té další hodině jsem rád, že spolu můžeme strávit několik letních večerních chvil ve společnosti nejen příjemných písniček, ale třeba také dnešních oslavenců a také připomenutí toho, co dnes zaznělo odpoledne v dobré zprávě. To si zreprízujeme, takže myslím, že náplň je jasná a tak si na úvod můžeme pustit Kabáty a písničku Kdo ví jestli. Tak tedy

0: Samotní nejsme nic. Tak to byly pochopitelně Lenka Filipová společně s Leny. Velmi povedený duet, který perfektně zapadá do nálady letního večera tady na Blaníku. Je to večer 24. srpnový, který nám v kalendářích připomíná jméno Bartoloměj, kterých v České republice žije 712. Je to jméno, které bývá také někdy vykládáno jako bojovný syn a je biblického původu. Svátek má dnes ale také Bartoloměj v počtu 201 zástupce a Natanael, těch je 650. Máme vám všem z Blaníku teď blahopřejeme. Pokud se týká pranostiky, tak podle té dnešní máme, řekl bych, poměrně slušnou vyhlídku. Říká se totiž, že je-li o Bartoloměji den pěkný, bude pěkný podzimek a dobré víno. Takže se máme na co těšit, co říkáte. No a když otočíme list kalendáře, tak nacházíme pochopitelně 25. srpnový den a pod ním tři jména. Tak tedy s kým můžeme slavit zítra, v úterý, s Radimem, s Elvírou a také Radimou. Tato tři jména nachází kompletní kalendář jmen. Tak na ně nezapomeňme, na nositele těchto jmen a s Blaníkem jim určitě ten den zpříjemníme. Tak jako tak, v těch dalších minutách budeme tisíckrát krásnější s Daliborem Jandou. Tak dobrý poslech.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Radio Blaník. Radio Blaník.

0: Písničkou Marketka se tady na večerním Blaníku zastavila Marie Rotrová v 21 hodin a 27 minut. Kolegyně Sára Dvořáková se pro změnu zastavila na slovíčko v odpoledním vysílání Ivy Lecké, aby přispěla s dobrou zprávou, kterou si za malou chvíli připomeneme v repríze. A jde o hodně, totiž jde, lépe řečeno, bude o zdraví. No a k tomu mohu nabídnout třeba i poetiku.
1: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si zpívám.
0: Tak užívejte prázdninový letní večer, když vám na Blaníku hrajeme hezky česky.
2: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
3: Stavebniny Janík.
4: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
3: Stavebniny Janík.
4: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

0: Fool's Garden na večerním Blaníku. Proč si nedat třeba do čaje trochu té citronové šťávy?
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Vždyť citronová šťáva má plno vitamínů, za které nám naše zdraví bude jedině vděčné. Něco pro zdraví nejen své, ale i ostatních můžete udělat i zítra na pražském Staroměstském náměstí. Pokračuje Sára Dvořáková, kterou zde vítám.
3: Už zítra se na pražském Staroměstském náměstí můžete potkat se záchranáři trochu jinak než při výjezdu k zásahu. Záchranka tam společně s hlavním městem pořádá den s pražskou záchrankou. Od 10 dopoledne až do 7 večer si lidé budou moci prohlédnout sanitky a speciální techniku, sledovat ukázky zásahů a hlavně si sami vyzkoušet, jak správně poskytnout první pomoc. A právě ta může být v prvních minutách rozhodující. U srdeční zástavy je v Praze podle magistrátu 8 z 10 pacientů resuscitováno lajky ještě před příjezdem záchranářů, a to podle pokynů operátora tísňové linky 155. I proto se návštěvníci budou resuscitaci věnovat. Dále také zastavení silného krvácení nebo správné komunikaci s operátorem. Co dalšího zítřejší den nabídne, přiblíží ředitel pražské záchranky Petr Kolouch.
4: Program nabídne odborné rozhovory zaměřené na aktuální zdravotní a bezpečnostní témata. Hovořit se bude například o duševním zdraví, cévních mozkových příhodách, možnostech dárcovství kostní dřeně nebo rizicích spojených se syntetickými kanabinoidy. Hlavním cílem je, aby se lidé v případě mimořádné události nebáli zasáhnout a věděli, jak správně reagovat v prvních, často rozhodujících minutách. Právě připravenost a ochota reagovat mohou v takové chvíli sehrát zásadní roli.
3: Ještě jednou zdůrazňuji, že program začne v 10 hodin dopoledne na Staroměstském náměstí a potrvá do 7 večer. Vstup je zdarma a první pomoc si tam můžete nejen poslechnout, ale především sami vyzkoušet.
0: Takový tedy bude zítřejší den s pražskou záchrankou. Tak Sáro, děkujeme a hezký zbytek večera.
3: Taky, ahoj.
1: Rádio Blaník.
5: Rádio dobrých zpráv.
0: S 22. hodinou se blíží čas pondělních písniček z lásky a jejich atmosféru můžeme okusit a tak trochu nasát už teď s kapelou Nazaret. Užívejte letní večer s Blaníkem.
6: Slunce dá.
5: Osm krásných hlasů.
6: A k tomu spousta peněz do vaší peněženky.
5: To všechno je Slunce dál svítí.
6: Zkuste naši sluníčkovou písničku chytit v našem vysílání.
5: Zavolejte na 800 109 109 a buďte ve hře.
6: Slunce dál svítí.
5: Každý všední den na Blaníku.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Hodně pohody a ještě více písniček.
1: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
0: Od 7 písničky na přání.
2: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
1: Od 10 písničky z lásky.
0: Hodně pohody,
1: ještě více písniček.
0: A to vše bez zbytečného povídání.
1: Rádio Blaník.
0: Pohodové české rádio.

0: Příjemný pondělní večer vám přejeme všichni z Blaníku, kde vám dál budeme rádi dělat společnost. Rádio Blaník. Vždyť jen vám hrajeme celé léto hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnešní noc bude zpočátku na severovýchodě polojasná, jinde oblačná až zatažená. Nad ránem se mohou objevit přehánky nebo déšť. Teploty klesnou k 16 až k 12 stupňům Celsia. Oblačné až zatažené bude pak i úterý 25. srpna, kdy místy zaprší, tam čekejme 20, jinde ale i 26 stupňů Celsia. A slunce třeba v Sokolově zítra vychází v 6 hodin a 13 minut, zapadá pak 9 minut po 20. hodině a to znamená, že nad obzorem vydrží 13 hodin a 55 minut.
1: Jak bude? A co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: Mně teď už nezbývá, než vám popřát nerušený poslech písniček z lásky a pokud budete napřímo ještě po půlnoci, tak se tady na Blaníku opět setkáme. Ať je vám i tento letní večer v naší společnosti hezky přeje Mirek Téra a za malou chvíli bude 22 hodin. Rádio Blaník.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
4: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Písničky z lásky na rádiu.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
4: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
5: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
6: Stavebniny Janík. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
7: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
8: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
10: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.

kamenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než bluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znamená.

0: Blaník, počasí.
1: Dnes v noci očekáváme velkou oblačnost, objevují se mlhy a také místy prší. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v jihovýchodní polovině území až zatažená. Během dne bude přibývat oblačnosti i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a jihozápadě Čech se místy vyskytnou přehánky, anebo také déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
3: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
1: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
2: Stavebniny Janík.
3: Stavebniny Janík.
2: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny
2: Janík. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
4: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
2: A kde všude nás naladíte?
3: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Dnes v noci očekáváme velkou oblačnost, objevují se mlhy a také místy prší. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v jihovýchodní polovině území až zatažená. Během dne bude přibývat oblačnosti i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a jihozápadě Čech se místy vyskytnou přehánky, anebo také déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
4: Ve vlaku či autobusu.
5: V čekárně u lékaře.
4: A nebo na procházce v lese.
5: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
4: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
5: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz. Rádio Blaník.
6: Rádio Blaník.
7: Rádio Blaník.
8: Rádio Blaník.

Poklidnou úterní noc vám přeje za celý Blaník Mirek Téra, tak dnes už máme 25. srpna. No co naděláme, utíká to, letní prázdniny, ale i léto samotné už se začínají krátit a tak nezbývá, než si užívat možná poslední teplé dny, když v noci už teplota mnohde klesá pod 10 stupňů Celsia. Zdá se, že na pranostice na svatého Radima zima se počíná, asi opravdu něco bude. Všech 20 258 Radimů má totiž dnes svátek. K ním připočítáme i 260 nositelek germánského jména Elvira a 17krát se u nás pak vyskytuje ženské křestní jméno Radima. A tak vám blahopřejeme. Gratulace ale míří i k vám, kteří máte dnes narozeniny, jako třeba český herec Lukáš Lankmajer, narozený v roce 1980 v Plzni. A ještě bych velmi rád k dnešnímu datu zmínil rok 1969, kdy se v Mladé Boleslavi začaly sériově vyrábět dnes už skutečně legendární Škody 100 a 110. Ale pojďme se vrátit k písničkám, pochopitelně těm hezkým českým, kterých tu pro vás mám připravených dost na to, aby si z nich vybral každý z vás. Tak díky, že jste i takhle v noci s námi.

zmizela jako len lesa zemísko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Blaník, počasí.
1: Dnes v noci očekáváme velkou oblačnost, objevují se mlhy a také místy prší. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v jihovýchodní polovině území až zatažená. Během dne bude přibývat oblačnosti i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a jihozápadě Čech se místy vyskytnou přehánky, anebo také déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník. We'll be right back.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 25. srpna, dnes má svátek Radim a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 9 dopoledne začíná 12. ročník dřevosochařského sympózia českých a slovenských dřevosochařů, a to v Hluboké nad Vltavou. Dolní nádraží v Litoměřicích hostí Legiovlak, unikátní pojízdné muzeum věnované československým legionářům. 10 hodin dopoledne proběhne na Pelhřimovsku předání hradu Kámen, a to po rozsáhlých opravách zahájených v roce 2023. Hodinu před polednem odstartuje zahájení proměny areálu bývalého letního koupaliště v Orlové, a to v novou odpočinkovou a relaxační zónu. Součástí programu bude předání stavby zhotoviteli a symbolické poklepání na základní kámen. A v 10 hodin dopoledne začíná na Staroměstském náměstí v Praze Den s pražskou záchrankou. Celodenní akce nabízí program pro děti, rodiče i širokou veřejnost a přiblíží práci zdravotnických záchranářů i zásady správného postupu v situacích, kdy jde o zdraví anebo o život. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď prátkom milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říkám mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si dobře.

0: Baník počasí.
1: Dnes v noci očekáváme velkou oblačnost, objevují se mlhy a také místy prší. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v jihovýchodní polovině území až zatažená. Během dne bude přibývat oblačnosti i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a jihozápadě Čech se místy vyskytnou přehánky, anebo také déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník. We'll be right back.